plzeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. Dva roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná. Je

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Karlo se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paul.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens,

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou. Nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How to Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

0: Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott.
1: Love changes everything, hands and faces, earth and sky.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě odjakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji
0: nebo
1: za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. S kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda. To
0: všechny
1: je pravda.
0: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu, co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude, tady všude seděl. Ano. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem vstal v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak, jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma, školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne?
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zapré, to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, je odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž.
1: Výborně. Bčko. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy všich hlasy a výsledek příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: Ale bylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. Krocan byl Říká, on ta hrota říká, prosím, čurana, pěkná čurana. Říká, za mnou pane vedoucí, je ten, co pravá.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám pod mou příhodou značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady sloutaj to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, tak stejně vždycky.
7: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel. Nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak jsem řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
10: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
10: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
1: si
10: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezi na A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku, ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím,
1: opravili,
2: že určitě, že tam chodí, nejdou. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: určitě
2: potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu ano. S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zavřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím. Jo. A vzpomím, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme, děkujeme. Za vás, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme umladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: ano.
8: Kde bydlí, tak Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. Zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina
10: Bohdalová. Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás tedy
10: zastupovala. Ona mě zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po ránu takhle, když se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď těch zimák někde, no, teďka si představte, že třeba
9: já rozumím,
10: když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
9: teda, či vy jste radši byla doma?
10: Já jsem radši doma. Teď, co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké reži, taky jsou takové třeba. Někteří křičeli a co já se budu takový, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla produkci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Krombholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: To bylo při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Krombholcová, nezlobte se na mě, ale to přece byly všechno její role, její helec.
10: Ne, to právě se pletete, to byly moje role. To
9: já chápu, jistě jako má někdo svého manažera, že?
10: Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Krombolcové, tak bych poprosila paní Krombolcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, léta. Je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako no, bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč, jako?
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMSku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den, tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva, jak paní Hitnerovou, tak
3: Děkuju.
2: Vás a přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
4: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
5: A hlas dávám televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a Scénka Malíř.
6: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
7: Ale tak. Předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
6: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že?
7: Já,
6: víte, čím se teď zabývám? Kolega Leonardo?
7: Ne.
6: Určuje jakýsi koeficient tření.
7: Ale neříkejte, ano. Tření.
6: Tření.
7: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí,
6: si.
7: Že ten Vinci
6: si.
7: Je cvok. Debilo,
6: mistiego.
7: Minulý týden prý vymyslel padák.
6: Řekla jste padák, doňo Giorgino?
7: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
6: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat.
7: Si,
6: proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že?
7: Si.
6: Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
7: Já nejsem socha, majstro.
6: Sochu bych nemaloval, doňo Giorgino, nemaloval.
7: Sochy taky nemají čím platit, že?
6: Vás bych maloval za jediný pohled, doňo Giorgino.
7: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
6: Ne, zkusáte, doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlomalý a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si. Ještě posledních pár tahů, doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
7: Já se těším, já jsem zvědavá.
6: Už to bude?
7: Nenapínejte mě, ukažte mě.
6: Doňo Giorgino?
7: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý?
7: Píkolo mrňavý.
6: A čtyřikrát, doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
8: Ano.
1: To by bylo něco.
8: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni. A malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
8: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo.

0: zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
2: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
3: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Muž, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova, je obviněný a hrozí mu až tříleté vězení. Nemocnice ve Friedlandu bude mít do léta novou márnici. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3. Bude většinou oblačno až polojasno s teplotou do 21 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Policie obvinila 36-letého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Podle policistů byl pod vlivem alkoholu a drog. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví mu hrozí až 3 roky vězení. Soud bude rozhodovat o návrhu na jeho umístění do vazby. Obviněný muž před incidentem popíjel alkohol s dalšími 3 muži, říká mluvčí policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
2: Pod jeho vlivem měl muž ostatním navrhnout, že natočí hranou scénu, v níž bude vystupovat jako voják se zbraní. Vzal tedy do ruky dlouhou pálnou zbraň a vyšel s ní na ulici. Tam se pak měl se zbraní v ruce pohybovat a mířit hlavní na kolem projíždějící vozidlo. Po chvíli zašel zpět do budovy, kde ho pak policisté našli a vyvedli ven.
0: Další 3 muže policie podle Glogovské taky zadržela, následně ale propustila. Nemocnice ve Friedlandu bude mít novou márnici. Původní historická budova márnice už je v nevyhovujícím stavu. Dělníci ji přestaví na centrální kotelnu pro všechny nemocniční pavilony. Půjde o součást modernizace Friedlandské nemocnice za více než 300 milionů korun. Nová márnice už navíc nebude v centru areálu jako dosud, říká místostarosta Friedlandu Jiří Stodulka z ODS.
3: Takže se vymístí vlastně na kraj areálu. Máme tam 3 chladící boxy, dokonce jeden pro větší tělesné schránky. A bude hotová do začátku léta, to znamená v červnu by to mělo být hotovo. A stará márnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
0: Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících po zimě a jaru. Bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. V některých rybnících na jihu Čech chybí až 25% vody. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči mohou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do 25. května. Sport. Češi si ve 3. utkání na mistrovství světa v hokeji připsali 2. výhru. Nad Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0, ale nakonec se radovali z vítězství 4-3. Obránce národního týmu Tomáš Cibulka popisuje, jak moc je po historické porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje cený.
4: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď je ohromně důležitá výhra. Počasí.
0: Bude většinou oblačno až polojasno s lokálními přehánkami, teplotou do 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně s dopravou? Komplikace čekejte na D7. Na 77. kilometru u Drouškovic na Chomutovsku je převrácený kamion. Nehoda se zraněním. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné ráno s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy v 5 od Jany Moravcové, pěkné ráno, ráno úterní s Českým rozhlasem Severa. Právě o úterku a o 19. květnu, což je právě dneska, si budeme za chvilku povídat v našem kalendáři. A pak se podíváme do Stebna. Velmi zajímavá věc a zajímavá dohra, možná si pamatujete, před 5 lety Stebno zasáhla bouře, byla tu sbírka, no a teď mají kryry zhruba 40% z této sbírky vracet Ústeckému kraji. Moc se jim nechce, o tom uslyšíte v naší reportáži. Teď už ale písničky, které nestárnou, Pavel Bobek nebo Argema.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: jak žil bych rád.
1: Na Českém rozhlasu Sever zpíval Pavel Bobek, tak pěkné ráno. Teď je 5 hodin a 12 minut a pohled do kalendáře nám nabízí Petr Jungmann. Máme tu úterý 19. května.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha VIII. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
5: Ukrývá se podruží.
4: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
5: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
4: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
5: Pokrevní linie.
4: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
6: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
4: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
7: Zavři oči v rouku.
8: Ale nikdy.
7: Dobré.
4: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 18 minut počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 6 až 10 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že bude opět většinou oblačno až polojasno. Odpoledne se zatáhne, můžou se objevit i nějaké drobné přehánky, ale hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Sever, teď 8 minut před půl šestou, míříme do Kryr. To je na Lounsku. Kryry mají poslat Ústeckému kraji nevyčerpané peníze ze sbírky, která měla pomoci lidem ve Stebně. To je část města, kterou před 5 lety, asi si na to vzpomenete, zasáhla bouře, dělala se sbírka, no ale Kryry se chtějí proti rozhodnutí krajského úřadu bránit správní žalobou. Víc než 9 milionů korun zatím neodevzdali a termín byl 7. května.
1: Kdy v podstatě by město Kryry mělo část toho výnosu sbírky, které podle názoru kraje a tedy i toho odvolacího orgánu, tedy ministerstva vnitra, mělo by to být vráceno na účet Ústeckého kraje.
2: Uvádí hejtman Richard Brabec z hnutí ANO s tím, že prostředky mají jít do fondu pro mimořádné události a vysvětluje důvody pro rozhodnutí kraje a následně ministerstva vnitra.
1: Protože tam podle názoru kraje nebyly splněny ty podmínky využití účelu té sbírky v té části.
2: Sbírka, kterou povolila, kontroloval kraj. Měla pomoct lidem ze Stebna, kde bouře poškodila v červnu roku 2021 domy, zahrady a auta. Vichřice poničila taky rozlehlý park v centru vesnice, střechu kostela, ulice nebo okolní lesy. Na sbírkovém účtu se sešlo přes 23 milionů korun. Asi 9 milionů město nevyčerpalo. Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové bylo smyslem sbírky přispět poškozeným lidem. Kryry ale chtěli část peněz použít na obnovu Stebna, vysvětluje nezávislý starosta Václav Kadleček.
3: Chtěli jsme je použít samozřejmě pro všechny obyvatele Stebna, protože v podstatě tou katastrofou byli zasaženi všichni, že jo, ať už jakoby na majetku nebo na psychice. Cílem celého zastupitelstva bylo, aby jsme ty peníze použili v tak malých obci, jako je Stebno, nevím, 100 obyvatel, tak aby vlastně i do budoucna měli to fungování tam jednoduchý.
2: Město chtělo ve Stebně třeba koupit a opravit bývalou prodejnu Jednoty, kde by bylo podle Kadlečka komunitní centrum s obchodem, nebo postavit zděný altán u kostela. Zastupitelstvo schválilo podat správní žalobu na krajský úřad.
3: Se domníváme, že nebyl aplikován správně zákon o sbírkách, anebo nám umožnilo ty peníze dlouhodobě použít těm účelům, na který ta sbírka byla vytvořena. Částku jsme nevrátili, čekáme na vydání v podstatě předběžné opatření k tomu, aby jsme ty peníze neposílali do toho fondu.
2: Ničivá bouře Stebno zasáhla 24. června roku 2021. Vesnice si brzy připomene 5. výročí. Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Na věky bude žít Michal Tučný za 6:30 a na Českém rozhlasu Sever už za chvíli uslyšíte další zprávy od Jany Moravcové. Počkejte si na ně, 6:30 je tu za chvilku.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Školy zároveň můžou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam najdou uchazeči v systému DIPSY. Na budově Fakultní základní školy České mládeže v Ústí nad Labem pokračuje rozsáhlá rekonstrukce střechy a půdních prostor. Podle mluvčího radnice Marka Lukyniče město budovu opravuje kvůli špatnému stavu střešní konstrukce. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o které už země jednají dvě dekády. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa na Švédském 4-3. Ve středu budou hrát Češi z Italy a poprvé na turnaji v odpoledním čase. Zápas začne v 16:20. Bude většinou oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a teplotou do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou kvůli pracím na inženýrských sítích počítejte řidiči v Žatci na Lounsku v ulici Ostrov. Jeďte opatrně, šťastnou cestu, jedete bez nehod, tak i dál. Šťastnou cestu s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, pokud vstáváte s námi, tak to byly zprávy o půl šesté a Jana Moravcová. Za chvilku vás pozveme k odpolednímu vysílání. Alex Minářová bude mít dneska opět zajímavého hosta. Kdo to bude, si povíme za malou chvíli a pak si zkusíme najít cestu k otužování do studené vody. Se ponoříme před šestou hodinou. Teď ale písničky, které nestárnou. Věra Martinová, opět a Radeček.

0: Věra Martinová dospívala, teď je 9 minut po 17:30, abychom si srovnali ty hodinky. A můžeme se podívat na odpolední vysílání, protože po 13. hodině tu bude pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.
0: Po 13. hodině určitě poslouchejte odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, ale pokud jste naladěni právě teď, tak za chvilku počasí.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty od 6, ale někde dokonce i 12 stupňů, jako třeba v Kopistech, takže ty rozdíly jsou poměrně velké. Je to podle toho, kde je jaká oblačnost, tu můžete dneska čekat. Má být většinou oblačno až polojasno, odpoledne dokonce přechodně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 a tak tedy úterý vypadá celku příjemně.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Inzeráta Krištof na Českém rozhlasu Sever. 5:48 se budeme otužovat. Pokud jste si dosud v otužování vyhýbali, tak možná často změnit cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, vám dnešní Babských radách nabídne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Vaníma se má Tomáš Linka na Českém rozhlasu Sever, kde už za chvíli uslyšíte další aktuální zprávy. A co se dozvíte? Třeba to, že v Mimoni na Českolipsku opravují vodovod na sídlišti. Víc vám řekne Jana Moravcová. Přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Počet krádeží a vloupání na Mostecku loni klesl asi na polovinu, pomohlo zkrácené přípravné řízení. V Mimoni na Českolipsku opravují vodovod na sídlišti. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Švédsko 4-3. Čekáme oblačno s bouřkami a přeháňkami, nejvyšší denní teploty do 21 stupňů, přechodně může být i polojasno. Pěkné úterní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Podle policejních statistik na Mostecku klesl loni počet krádeží a vloupání asi na polovinu. Státní orgány tam totiž využívají zkrácené přípravné řízení. Místo, aby se zadržení zloději po spáchání krádeže vraceli do ulic, putují rovnou do vězení. Tento postup je náročný pro policisty, kteří musí v omezené době získat všechny důkazy, ale i pro soudce a státní zástupce. Soud musí někdy rozhodovat i v noci. Sídliště u nemocnice v Mimoni na Českolipsku bude mít nový přívod vody. Severočeská vodárenská společnost mění potrubí, které v posledních letech několikrát prasklo. Kvůli stavbě není nutné rozkopávat silnice a chodníky. Rozvod vede z velké části pod travnatými plochami.
2: Tam, kde potrubí podchází vozovky, stavební firma využívá takzvané protlaky. Nové napojení bytových domů bude podle starosty Petra Krále zahnutí ano z boků budov, kde nejsou chodníky. Od července naváže výměna vodovodu a kanalizace v ulici Hvězdovská. Tam práce potrvají nejméně do příštího roku. Z Mimoněří Jelínek, Český rozhlas.
0: Galerie Benedikta Rejta v Lounech letos odložila plánované červnové otevření pamětní síle Emila Fily na zámku v Peruci. Podle mluvčí galerie Veroniky Rejfířové je nutné na zámku udělat technické opravy. Výstava Orel Rosápe Orla o pozdní tvorbě Emila Fily tak zatím nebude veřejnosti přístupná.
3: Výstava připomíná Filovo působení v Peruci po roce 1947 a zaměřuje se i na vliv čínského umění na jeho tvorbu. Galerie teď podle Rejfířové jedná s provozovatelem zámku o obnovení provozu a nový termín otevření chce veřejnosti oznámit co nejdříve. Z Lounska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Například v cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Sport. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
4: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně to jim bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se Švédama porovat o co nejlepší výsledek.
0: Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno s přeháňkami ojediněle bouřkami, teplotou do 21 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Sraženou zvěř na vozovce čekejte aktuálně u Brňan. Na Litoměřicku jděte tam opatrně, projedete se zvýšenou opatrností a s uzavírkou počítejte v Bezručově ulici a taky na Školním náměstí v Dubí na Teplicku. Důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 6 od Jany Moravcové, dobré úterní ráno z Českého rozhlasu Sever, za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech a opět internetové podvody, které tentokrát řeší kriminalisté na Děčínsku. Pak se podíváme na Den národními parky, který začne v Plštíkově zahradě, to je v Krásné Lípě na Děčínsku. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou Václav Neckář nebo Iveta Bartošová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Na Děčínsku řeší kriminalisté dva internetové podvody, které mají společného poškozeného. 47letý muž naletěl falešným identitám na internetu a přišel dohromady o víc než 900 tisíc. V jednom případě ho pod smyšlenou identitou kontaktovala mladá žena, která z něj postupně vytahala přes 300 tisíc kvůli zdravotním a finančním problémům. No a v druhém případě se za ženou skrýval mladý muž, který poškozeného několik měsíců přesvědčoval, že potřebuje pomoc. A výsledkem byla ztráta dalších víc než 600 tisíc korun. Policie už oba obvinila z podvodu a oba se ke svému jednání přiznali.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je právě 6:45, jaké je počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou od 7 do 12 stupňů Celsia, ale pozor, vidíme třeba mráz na hřebenech Jizerských hor i minus 3, je to podle toho, kde je oblačnost nebo kde se právě vyjasnil. Jinak většinou oblačno až polojasno, odpoledne se může i zatáhnout a objeví se lokální přehánky, výjimečně na horách i bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Křížem krajem.
1: I dneska se vypravíme křížem krajem a tentokrát míříme do Šluknovského výběžku. Den dětí s národními parky v Plšíkově zahradě v Krásné Lípě. To bude v sobotu a teď nás pozvou Blanka Jemelková z Národního parku České Švýcarsko a redaktorka Eva Bucharová.
2: Paní Jemelková, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Kde se nachází Plšíkova zahrada?
3: Přímo u správy Národního parku České Švýcarsko.
2: U vlakové zastávky, Krásná Lípa město. Proč zahradě říkáte Plšíkova?
3: Protože máme maskota Plšíka, máme i zde jednoho Plšíka nebo více Plšíků, o které se staráme.
2: V tu sobotu vlastně vy jste připravili krásný program. Já bych začala prvním bodem programu, tvořivé dílny a řemesla. Co nás čeká?
3: V našem programu máme připravenou výrobu například bylinných balzámů, svíček z včelího vosku. Děti si mohou vyzkoušet i plstění z vlny, práci s kůží, zdobení perníčků, nebo si v naší provaznické dílně zkusit i kolik stálo zručnosti a kolik vyžadovalo toto staré řemeslo.
2: Dalším bodem je dobrodružství pro aktivní holky a kluky.
3: Chceme vlastně probudit v dětech zvídavost, proto u nás najdou stanoviště i zaměřená na objevování života v trávě, ve vodě i ve vzduchu. Představíme vlastně i moderní pomocníky, uvidí ukázky hasičské techniky i dronů, které jsou dnes pro ochranu přírody nezbytné. Silným zážitkem bude i část nazvaná vlastně Příroda všemi smysly, kde si lidé budou moci zkusit poznávat přírodu bez pomoci zraku nebo si vyzkoušet i jízdu na vozíku v terénu.
2: Já vím, že v té Plšíkově zahradě je pec, ve které občas pečete chleba. Budete něco péct i v sobotu?
3: Ano, určitě. K celkové pohodě přispěje i vůně našeho čerstvého pečiva. Budeme totiž péct naší historické chlebové peci. A pro zájem se bude připraveno i tradiční opékání buřtu na ohni. Odpoledne plné zážitků pak završíme pohádkou Obr Fin v 16 hodin v podání divadla Krab.
2: Od kolika do kolika ten krásný program v Plšíkově zahradě bude probíhat?
3: Tedy v sobotu 23. května od 14 do 17 hodin.
2: Na sobotní den dětí s národními parky v Plšíkově zahradě v Krásné Lípě pozvala Blanka Jemelková z Národního parku České Švýcarsko. Tak my se těšíme v Krásné Lípě. Nashledanou a děkujeme za pozvání.
3: Moc děkuju. Nashledanou.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever.

4 minuty chybí do 6:30 a je na čase, abych vás pozval také ke zprávám, pokud chcete vědět, co je nového na severu. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že v Klášterci začnou přestavovat atletický a fotbalový stadion. Jak? I to se dozvíte už za malou chvíli.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Veřejnost se může vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Dokumentace k vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí je zveřejněná na webu Ústeckého kraje. Připomínky je možné podávat do 11. června na Ministerstvo životního prostředí. Klášterci na Tohří začala přestavba tribuny a zázemí u atletického a fotbalového stadionu. Projekt za téměř 200 milionů korun město zaplatí ze svého rozpočtu, řekl to starosta Štefan Drost ze STAN. Stavba potrvá zhruba 2 roky a sportovci budou po dobu prací využívat náhradní šatny na zimním stadionu. Podle dat z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory plánují asi 3/4 zaměstnanců omezit hnojení. Svaz upozorňuje, že by to mohlo způsobit pokles produkce a následně i zdražení potravin. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát více času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa 2. výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovenskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Ve středu budou hrát Češi od 16:20 z Italy. Přes den bude oblačno, polojasno, ojediněle bouřky a přehánky, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace očekávejte řidiči na silnici u Braňan. Na Litoměřicku projedete s opatrností, pozor ale na sraženou zvěř na vozovce. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová a její zprávy na Českém rozhlasu Sever si za chvíli prozradíme, co přinese dnešní den u nás na severu Čech. A pak tu bude další díl seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. A tentokrát nás Alena Škraňková před 7 hodinou zavede do Chabařovic. Teď už jsou tu ale písničky, které nestárnou, Vladimír Mišík nebo Vaby Daněk.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.

problém, ať se na huconský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hlucovský šípky najmou.

0: Vladimír Mišík a Český rozhlas Sever a také úterý, tak se pojďme podívat, co přinese dnešní den tady u nás na Severu. Začneme v Kadani v 18 hodin v městské knihovně. Je tu setkání nazvané Čas na čaj, čas na štěstí. Takže je jasné, že se bude mluvit o čaji, čajování v přírodě, bude tu i ochutnávka. V Chomutově začne v knihovně od 18.30 koncert souboru Four Brothers. Program s názvem Světová hudba pro 4 saxofony nabídne jazzové, swingové i filmové melodie. A ještě do Ústí nad Labem 19 hodin v Domě kultury živá verze sportovní talk show Tiki Taka. Samozřejmě půjde o fotbal. Petr Svěcený, Petr Švancara, Luděk Zelenka a jejich hosté přiblíží fotbal i další témata s nadhledem a humorem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za malou chvíli už bude 6:45, tak si můžeme zeptat, jak to vypadá s počasím, protože na telefonu je v tuhle chvíli Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kočkově, dobré ráno také vám.
1: Pěkné ráno.
0: Pojďme k aktuální situaci.
1: Tak máme většinou málo oblačnosti po ránu, něco více je ve Šluknovském výběžku, ale i tam odchází směrem k východu. Fouká jenom slabší proměnlivý vítr, no a teploty se teď pohybují mezi 11 a 8 stupni v nižších polohách. Na horách je to převážně kolem 6 nebo 7 stupňů.
0: Rozptyl docela vysoký, jak bude situace vypadat přes den?
1: Tak během dne té oblačnosti bude přibývat, v odpoledních hodinách potom se mohou vyskytnout i přeháněky, a to svědčí pravděpodobností na horách anebo v severní polovině kraje. Nelze vyloučit ani výskyt bouřky, no a teploty dnes vystoupí mezi 18 a 21 stupňů. V Polabí a v Pohoří může být tepleji až ke 22, na horách potom mezi 13 a 16.
0: Pojďme ještě k malému výhledu, jak se bude počasí vyvíjet dál.
1: Tak bude převládat velká oblačnost, teploty ale se budou postupně zvyšovat, když zítra čekáme maxima do 23 stupňů a nadále potom teda ty teploty porostou. Zítra už je větší pravděpodobnost přeháněk i na ostatním území, nejenom v těch severních částech. No a potom bez přeháněk to vypadá pravděpodobně v pátek a v sobotu.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za předpověď, hezký den.
1: Vám také, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 47 minut, tak dešť jsme doufám nepřivolali. Teď míříme na výlet v dalším díle našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. A Alena Škraňková nás tentokrát zavede do Chabařovic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Chabařovice na Ústecku leží kousek od místa, kde se v roce 1426 odehrála slavná husitská bitva na Běhání. V 11. století byly Chabařovice osadou na srbské obchodní stezce do Saska. V roce 1520 se už o nich mluvilo jako o městečku správy vaření piva a výroby sladu. Od září roku 1609 přešlo vlastnictví Chabařovic pod Chlumec. V 18. století se město potkalo se svým osudem. V roce 1774 byla v okolí Chabařovic objevena naleziště hnědého uhlí. Po příchodu nového majitele chlumeckého panství v roce 1830 se naplno rozjela těžba. Po únoru 1948 byl centrem těžby velkolom Chabařovice. V průběhu let se lom rozšiřoval a v jednu dobu to už vypadalo, že celé Chabařovice ustoupí těžbě, stejně jako Hrbovice, Viklice, Otovice nebo Zalužany. Ve druhé polovině 80. let začalo docházet k demolicím. V roce 1987 padl k zemi také evangelický kostel, který stával na Husově náměstí. Události v listopadu 1989 znamenaly pro město doslova záchranu života a budoucnosti. Byl to začátek konce těžby uhlí u Chabařovic. Zatopením velkolomu Chabařovice po ukončení těžby v roce 1997 vzniklo jezero Milada, které je dnes oblíbeným rekreačním místem Ústečanů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 8 minut bude 7 hodin, rybičky 48 a pozvánka ke zprávám. Jana Moravcová vám prozradí i to, že nízkoprahové ošetřovny v Teplicích pomohou lidem bez domova. Víc tedy ve zprávách přesně v 7.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V Ústeckém kraji stále častěji končí zloději ve vězení už několik hodin po krádeži. Nízkoprahové ošetřovny v Teplicích pomůžou lidem bez domova. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska 4-3. Dnes čekáme oblačno až polojasno s přeháňkami a bouřkami a teplotou do 21 stupňů. Pěkné ráno, zprávy.

0: a Jana Moravcová. Počet krádeží a vloupání na Mostecku loni klesl asi na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodovat i v noci. V Teplicích fungují dvě nové nízkoprahové ošetřovny, pomáhají lidem bez domova. Mnozí z nich nemají praktického lékaře, takže i běžné potíže řeší na pohotovosti, říká ředitelka organizace Květina Barbora Bočková. Ošetřovna taky pomáhá navázat s lidmi z ulice dlouhodobější spolupráci.
1: V nízkoprahovém denním centru Květina v teplické části Řetenice je ošetřovna v provozu vždy ve středu mezi 8 a 9 hodinou. V Trnovanech v kontaktním centru White Light to je každý čtvrtek dopoledne. Zdravotní sestry Českého červeného kříže poskytují základní ošetření i pomoc s další péčí. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Polsko předá do Česka tři zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o dva muže a jednu ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Zadržela kvůli němu 10 lidí. Zatím 7 z nich je ve vazbě. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žaloval jí za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové dali v další přesilovce 2 góly. Všechny branky dal soupeř národního týmu v početní výhodě. Těžké to měl golman Josef Kořenář.
2: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo. A to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil. Střela za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku vo finu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
0: Příštím soupeřem českého týmu budou ve středu Italové. Počasí. Čekáme oblačno až polojasno s přeháňkami, ojediněle bouřkami, teplotou do 21 a na horách do 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně v dopravě na severu v Ludvíkovicích na Děčínsku? Na silnici 13 havarovala dvě osobní auta. U Brňan na Litoměřicku čekejte sraženou zvěř na vozovce a stejné problémy v podobě sražené srny. Čekejte taky na silnici 9 u Zahrádek na Českolipsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno na severu, zprávy v 7 od Jany Moravcové jste slyšeli. Za chvilku pohled do kalendáře, připomínám, že máme úterý, je tu 19. květen a pak vyrazíme na fotbal. Fotbaloví dorostenci z Ústí a Teplic odehráli prestižní derby před stovkami školáků. My vám přiblížíme atmosféru a samozřejmě také před 7:30 řekneme, jak to dopadlo. Ale teď už Hana Zagorová, Petr Nať, tedy písničky, které nestárnou.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 11 minut, tak jsme si zabasovali s Hanou Zagorovou a teď už pohled do kalendáře. Dnešní datum máme 19. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha VIII. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
3: Ukrývá se podruží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Parťan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale proniknete.
5: Dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 17 minut, aktuální teploty, tak jsou docela různé, někde naměříte 12 stupňů, jinde třeba jen 6 nebo 8. Radar neukazuje žádné srážky, ale předpověď ta nám slibuje většinou oblačno až polojasno, odpoledne se může i zatáhnout a objeví se i přehánky, hlavně tedy na horách, velmi výjimečně bouřky. Bude se ale oteplovat i dál, nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jelen a milujte, v 7 hodin 22 minut, pěkné ráno, míříme na fotbal. Včera proběhlo fotbalové derby ústeckých fotbalistů s Teplicemi, byli to fotbalisté do 19 let a teď už složili vlastně i první vážnější test své sportovní kariéry, když nepočítáme tu maturitu. Důležitý souboj o postup do nejvyšší soutěže totiž odehráli pod dohledem dětí. Byl to školní zápas, dorazili děti stovky, dokonce víc než na víkendy ve ligové utkání Karviné s Olomou. S neobvyklou atmosférou se ale lépe popasovali mladíci z Teplic, kteří vyhráli 5-0.
1: Přiblíží skvělý 2568 diváků. Děkujeme za návštěvu a děkujeme za podporu.
2: Lukáš Šváb se podepisoval na dres.
3: Je to poprvé mi v kariéře. To byla první motivace, jsme říkali, že musíme vyhrát pro holky, ne nějaký, a hlavně pro ten klub. A bylo to derby, jsme chtěli vyhrát, ale bohužel.
2: Mrzela prohra ústeckého záložníka. To teplický kapitán Josef Port kontroval, že jeho tým faninky, které dorazily v mnohem větším počtu než obvykle na dorostenecké zápasy, vůbec neřešil.
4: Takovýhle věci samozřejmě neřešíme a soustředíme se na fotbal. Všechny tady slečny máme svoje a jsme věrní.
2: Usmíval se Josef Port. Bouřlivá kulisa mu nohy nesvazovala.
4: Víc to vnímáte při té rozcvičce, bych řekl, když ještě nejste tolik hlavou v tom zápase, ale pak když se hraje zápas, tak už se soustředíte především na to, ale samozřejmě hraje se líp, to určitě.
3: A jo, byl to obrovský zážitek. To je poprvé mý kariéře, fotbal hraju už 12 let. Je to poprvé, co se mi tohle stalo. Jsem za to moc vděčný tady Ústí, že to bude z takovéhle akce vyspořádali. Když jsem běžel na to hřiště, tak jsem byl rozjervozný, klepali jsem se úplně celé a naštěstí jsem to zvládl.
2: Líčil své pocity ústecký fotbalista Lukáš Šváb. Zážitek ze školního zápasu pro něj představuje motivaci do další kariéry.
3: Jsem se dneska vyzkoušel vlastní kůži, tak chci tohle pořád ve své kariéře, takže budu proto dělat všechno, co budu moct, abych tohle mohl zažít každý zápas.
2: Teplice zvítězili jednoznačně 5-0 a jejich trenéra Davida Šurka potěšilo, jakým způsobem se s prestižním derby jeho svěřenci před vysokou diváckou návštěvou popasovali.
5: Já jsem trenér, který ty kluky chce s růžovýma brýlema připravit pro ligu a tahle atmosféra musí být odměnou. Nebo nesměla nás vázat, měla by odměnu za to, kam se dostali.
2: Suverénní triumf teplické fotbalisty do 19 let výrazně přiblížil k postupu do české nejvyšší dorostenecké soutěže. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dynamit a Olympik na Českém rozhlasu Sever. Za chvilku další zprávy, za 3 minuty už tu bude 7:30. Dozvíte se třeba to, že vypouštění Labské přehrady ve Špindlu v Krkonoších je u konce. Víc Jana Moravcová v 7:30.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam najdou uchazeči v systému DIPSY. Galerie Benedikta Rejta v Lounech letos odložila plánované červnové otevření pamětní síně Emila Fily na zámku v Peruci. Podle mluvčí galerie Veroniky Refířové jsou důvodem technické opravy zámku. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Do grónského hlavního města Nuuk dnes zamíří diplomaté, obchodníci a politici z celého světa. Začíná tam dvoudenní konference Future Greenland. Na programu jsou politické vztahy Grónska se zbytkem světa, příležitosti pro biznis nebo podpora místních komunit. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa na Švédském 4-3. Ve středu budou hrát Češi z Italy a poprvé na turnaji v odpoledním čase. Zápas začne v 16:20. Počasí pro dnešek, polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů a čekáme taky lokální přehánky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Uzavřena je aktuálně D7 ve směru na Chomutov na 75. kilometru. Vozovka je uzavřena kvůli vyprošťování havarovaného nákladního vozu. Bouralo se v Ludvíkovicích na Děčínsku na silnici 13. Projedete s opatrností po střetu dvou osobních aut a sraženou zvěř na vozovce čekejte u Brňan na Litoměřicku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 7:30 od Jany Moravcové. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali s moderátorkou Renatou Filipy. Před 8:00 vyrazíme do Krušných hor. Veřejnost se může vyjádřit k dopadům těžby lithia, protože Ústecký kraj už zveřejnil dokumentaci. My o tom budeme mluvit s Janou Vitáskovou v živém vstupu před 8:00. Ale teď už jsou písničky, které nestárnou, tedy Petr Spálený nebo Robert Kr.

0: 7:38 dospíval Petr Spálený a my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. Včera jsme tu měli změnu, protože tu byla Renata Filipi a povídali jsme si o tom, jestli jste chodili do Lidušky, jak se vám tam líbilo. A do studia se dovolala také posluchačka Maruška z Chomutova.
1: Já jsem chodila do Lidušky 3 roky. Ano. Byla to moje 6., 7., 8. třída. Já jsem hrála klavír.
2: Ano.
1: A mám před sebou vysvědčení a tam byl docela ještě povinný předmět všeobecná hudební nauka.
2: Přesně tak.
1: No, ale měla jsem to ty 3 roky všude za jedna teda. A ze 8. třídy jsem šla pak na pedagogickou školu do Berouna a tam byl předmět klavír. Tak tam jsem jako pokračovala, tam byla taky i ta nauka. No a takže se mi to pak hodilo. Jinak mám teda dceru a ta chodila od 5. třídy, myslím, do baletu.
2: Ano.
1: Tady v Chomutově. Ten balet byl velice takový, ta paní učitelka, jako vyhlášený, ona vychovala vlastně Vlastimila Harapese.
2: Dokonce, tím, ano, ano.
1: No a jinak, teď já už zahraju akorát Ovčáci štveráci, to umím na piano.
2: Mm-hmm. Tak díky za telefon a paní Maruško, věřím, že kdybyste se rozehrála, tak se do toho zpátky dostanete. To je totiž věc, která se nezapomíná.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: No a dneska po 9. dáme řeč a to samozřejmě se Zdeňkem Lukeslem a protože Iva Janžurová slaví kulaté narozeniny, tak právě ona bude naším dnešním tématem. Budeme se vás ptát na Ivu Janžurovou na to, jaké máte rádi její role a samozřejmě popřejeme

0: počasí.
1: Za 2 minuty, 7:45, tak jaké máme počasí, aktuální teploty velmi různé, někde 7, jinde třeba 12 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, ale jinak dneska čekejte většinou oblačno až polojasno, odpoledne se může i zatáhnout a na horách se mohou objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin a 8 a 40 minut a s vámi Český rozhlas Sever. Tak pěkné ráno, my teď míříme do Krušných hor a budeme mluvit o litiu, protože jak by taková těžba litia mohla vypadat na Cínovci, jak to ovlivní životní prostředí, právě to zkoumá ministerstvo a dokumentaci zveřejnil také Ústecký kraj. Připomínky k vlivu těžby a zpracování rud je možné na ministerstvo posílat a to je do 11. června a my teď podrobnosti probereme s naší reportérkou Janou Vitáskovou. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Těžbu připravuje společnost Geomet, kterou vlastní z 51% skupina ČES. Zbylá část patří australské těžařské společnosti. Geomet chce vytěženou litnou rudu z krušnohorského Cínovce přepravovat na překladiště v areálu Dukla u Újezdečku a poblíž bývalé železniční stanice Lesní brána u Teplic. A pak ji zpracovat v někdejší elektrárně Prunéřov na Chomutovsku. Dubí, kam Cínovec patří, bude podle starosty Jiřího Kašpara z ODS dokument EIA připomínkovat.
2: Dubí jako město, tak v minulosti pamatuje, kdy se tam těžilo uhlí, kdy se tam těžil cín. Víme, jak ty lesy vypadaly. Dneska to tam je nádherné, je tam nádherná příroda, která měla být i součástí plánované CHKO Krušné hory a panuje tam obava, co vlastně bude do budoucna a zda to město opravdu bude z toho nějak profitovat. Protože v minulosti, když se těžilo uhlí, část katastru zmizel, tak ti lidé dostali pouze 2000 korun pohřebného a to bylo všechno.
1: A teď má být podle dubského starosty Kašpara poplatek za vydobitý nerost asi 27 milionů korun ročně. Roční rozpočet města je 240 milionů.
0: Z čeho mají v Dubí v souvislosti s tou těžbou litia vůbec obavy?
1: Tak v Dubí se podle starosty obávají především nárůstu dopravy, taky zničení turistických cest nebo odebrání lázeňského statusu. Taky spolek Cinvald upozorňuje na rizika, uvádí za spolek Kamila Vítek-Darinková. Kritizuje třeba nedostatek informací nebo možný úbytek vody v okolí Cínovce. Dokumentem se zabývají taky v Újezdečku, kde má být překladiště vytěžené rudy. V sousedství mělo být 77 parcel pro rodinné domy. Obec má projektovou dokumentaci, ale se stavebním povolením vyčkává, říká starosta Stanislav Molnár z uskupení pro lepší Újezdeček.
3: Nemá cenu prostě stavět další 20 parcel poblíž překladiště, kde pojede nějakých 104 vlaků týdně. Jo. Tam by určitě u té trati asi nikdo nic stavět nechtěl.
1: A Teplice podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO prostudují dokumentaci s odborníky a připraví vyjádření, které bude hájit město a jeho obyvatele.
0: Už jsme říkali, že ty připomínky je možné podávat do 11. června. A co se bude dít potom?
1: Tak to písemné vyjádření je potřeba zaslat na ministerstvo životního prostředí. Po posouzení vlivu na životní prostředí následuje příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. A se zahájením projektu Geomet předběžně počítá v roce 2030.
0: Shrnuje Jana Vitásková a já za to děkuju. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut tu bude 8. hodina a s ní také zprávy, které chystá Jana Moravcová, tak si na ně počkejte. Teď už se s vámi loučí Petr Beran a dneska mimořádně vás už od 8 hodin bude dalším vysíláním Českého rozhlasu Sever provázet Zdeněk Lukesle. Hezký den.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Obce z Teplicka připravují připomínky k dopadům těžby a zpracování lithia v Krušných horách. Novou lávku mezi Prostředním a Svatým vrchem otevře Kadani na Chomutovsku v červnu. Hokejová reprezentace zvítězila na mistrovství světa na Švédy 4-3. Bude oblačná špolojasno s přeháňkami a bouřkami na horách, teplotou do 21 stupňů Celsia. Pěkné úterní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Veřejnost se může vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Dokumentace k vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí je zveřejněná na webu Ústeckého kraje. Připomínky je možné podávat do 11. června na Ministerstvo životního prostředí. Této možnosti využije taky město Dubí. Cínovec, kde chce geomet těžit, patří do jeho katastru, říká starosta Jiří Kašpar z ODS.
3: Co se

0: týká těžby a zpracování litia u Cínovce. Připomínky tak se budou týkat především té dopravy různých těch technologií nebo některých těch návrhů těch jednotlivých tras.
1: Cyklisté a pěší budou moct oficiálně využít novou lávku z Prostředního na Svatý vrch v Kadani na Chomutovsku během června. Radnice přesné datum otevření ještě nezná. Samotná konstrukce lávky je na místě od začátku května. Město propojení obou vrchů financovalo ze svého, říká starosta Jan Losenický z ODS.
2: Stálo to 26 milionů, platilo se to z rozpočtu města. Počítáme s tím, že protože to je vlastně první fáze celého projektu propojení Svatého vrchu a Středního vrchu, že ještě budeme snadky z dotací budovat další cyklostezky a turistické stezky.
1: Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci, výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Sport. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovenskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toto ve hře národnímu týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
3: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili. Dali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
1: Ve středu budou hrát Češi z Itálií a poprvé na turnaji v odpoledním čase v 16:20. Počasí. Dnešek bude většinou oblačný, ale i polojasný, s přeháňkami, ojediněle bouřkami, ty čekáme zejména na horách. Teploty naměříme do 21 a na horách do 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/15 u obce Patokryje na Mostecku čekejte sraženou srnu. Ve vozovce ulice Boženy Němcové v Litoměřicích tam čekejte uzavírku a porouchané vozidlo a zdržení a uzavřenou vozovku aktuálně očekávejte taky na D7 ve směru na Chomutov na 75. kilometru.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak v některých rodinách vládne nervozita, někde už to máte za sebou, teda v méně rodinách to máte za sebou, protože teprve včera začaly maturitní zkoušky, které budou trvat až do začátku června. Tak maturanti, držíme palce, aby to vyšlo, myslím si, že to vyjde, myslím si, letos to vyjde každému z vás, tak samozřejmě je to i na vás, abyste se něco naučili. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška. A teď už Maria Rotrová.
4: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: jsem já. 10 minut po 8. posloucháte Český rozhlas Sever. Už jste měli letos zmrzlinu, myslím si, že na 100% určitě. A napadlo vás někdy, kdy, kde a jak se objevila první zmrzlina? Co v učebnicích nebylo, je tady a Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ve čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme jednu výstavu, nebo spíš také soutěž. Každý může být umělcem. Tato soutěž míří do Pražského muzea Kampy. Lidé s mentálním postižením mohou svá díla posílat do 25. května. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď podrobnosti o počasí. Venku jasná obloha. Aktuálně, když se dívám na radarové snímky, tak je to beze srážek. Teploty nám pomalinku stoupají. 14 stupňů už hlásíte z Mostu. 13 stupňů máme v Roudnici nad Labem. Dnes bude většinou oblačno až polojasno. Lokálně přeháníky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty do 21 stupňů.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty svý myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
2: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
2: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
2: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
2: Do Domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
2: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

za 8:45. Hezký vzkaz od kapely Damiens. Mám tě rád. Dobrý den, stáváte s námi. S Českým rozhlasem Sever. Zprávy v půl se blíží. V nich se dozvíte, že v Klášterci nad Ohří se přestavuje atletický a fotbalový stadion. Podrobnosti už za chvíli od Jany Moravcové. Krásné dobré ráno.

0: Je 9:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Veřejnost se může vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Dokumentace k vlivu těžby a zpracování rud na životním prostředí je zveřejněná na webu Ústeckého kraje. Připomínky je možné podávat do 11. června na Ministerstvo životního prostředí. V Klášterci nad Ohří začala přestavba tribuny a zázemí u atletického a fotbalového stadionu. Projekt za téměř 200 milionů korun město zaplatí ze svého rozpočtu. Řekl to starosta Štefan Drost za STAN. Stavba potrvá zhruba 2 roky a sportovci budou po dobu prací využívat náhradní šatny. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DEPSY. Přihlášku musí žáci podat do 25. května. Náklady na léčbu v zahraničí rostou, vyplývá to z loňských dat České asociace pojišťoven. Zvýšil se nejen počet úrazů v zahraničí, ale i výše škod. Třeba v pojišťovně Ergo loni průměrné škody poprvé překonaly částku 10 000 korun. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa 2. výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila česká reprezentace Švédsko 4-3. Dnešek bude oblačný až polojasný, čekáme taky přehánky, ojediněle bouřky, hlavně ale na horách. Teploty do 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ludvíkovicích na Děčínsku havarovala na silnici 13 dvě osobní auta a u Brňan na Litoměřicku čekejte komplikace. Je tam sražená zvěř na vozovce, projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno, 9:30, blíží se tropy, meteorologové slibují, že o víkendu bude až 30 stupňů Celsia. No, připravte plavky. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Michal Tučný, teď Jana Kratochvílová.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Máme úterý 19. května. Co přinese dnešní den? V Kadani od 18 hodin bude v Městské knihovně setkání nazvané Čas na čaj, čas na štěstí. Ten program nabídne povídání o čaji, čajování v přírodě. V součástí bude také ochutnávka. Pokud bude příznivé počasí, akce bude na hradbách u knihovny. V Chomutově, taky v knihovně, od 18 hodin a 30 minut začne koncert souboru Four Brothers. A to bude příjemná hudba pro čtyři saxofony, která nabídne jazzové, swingové i filmové melodie. A v Ústí nad Labem od 19 hodin v Domě kultury můžete zažít živou verzi sportovní talkshow Tiki Taka. Petr Svěcení, Petr Švancara, Luděk Zelenka, jejich hosté přiblíží fotbal i další témata s nadhledem a humorem. Tak si užijte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, 2 minuty před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Policistům v Ústeckém kraji se daří ve spolupráci se státními zástupci a soudci uzavírat více případů krádeží do 8:40 hodin. Pachatelé tak několik hodin po spáchání trestného činu končí ve vězení. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Aktuální teploty jsou kolem 10 stupňů na Děčínsku, 14 stupňů máme na Lounsku. Radarové snímky ukazují, že je to beze srážek. Dnes bude většinou oblačno až polojasno, lokální přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty do 21 stupňů. Užívejte dnešní den.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: za 12 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever, jsou i dobré zprávy. Na Mostecku loni klesl počet vloupání o zhruba polovinu, vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam více využívají principu přípravného zkráceného řízení. Zadržení zloději se díky tomu nevrací po spáchání krádeže na ulici, ale putují rovnou za mříže. Náročný je tento postup pro policisty, kteří musí rychle nashromáždit potřebné důkazy i pro státní zástupce a soudce, kteří musí rozhodnout v kteroukoliv denní nebo noční hodinu.
1: Největší a nejznatelnější úbytek jsme zaznamenali zejména u krádeží vloupání, kde ten pokles meziroční je minus 48%.
2: Popisuje loňský pokles krádeží v Mostě Martin Kováč, vedoucí hlídkové služby policie České republiky v Mostě. Podle něj čísla výrazně klesla díky spolupráci policistů, státních zástupců a soudců. Při zadržení zloděje v minulosti pachatel čekal na soudní líčení na svobodě a mohl dál vykrádat byty, auta nebo chaty. Policisté ale začali více využívat tzv. Přípravná zkrácená řízení, díky kterým pachatel několik hodin po krádeži putuje už odsouzený do vězení. Pokračuje okresní státní zástupce v Mostě Jakub Procházka.
3: Klade to samozřejmě určité požadavky na práci policie, která musí ty podklady sehnat co nejdřív.
2: Výhoda zkráceného přípravného řízení je podle Jakuba Procházky jednoznačná.
3: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá, a to se pak odráží právě v poklesu kriminality.
2: Předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová tento postup chválí, i když je pro soudce časově velmi náročný.
4: Je potřeba určitá flexibilita, rychlá reakce. To řízení přichází pro toho pachatele velmi rychle. Je to většinou v případech, které jsou jednoduché, prokázané.
2: A u jakých trestných činů je možné využít 48-hodinového zkráceného řízení?
3: Se jedná o krádeže, typicky jsou to krádeže v supermarketech, ale může se jednat i o vykradené sklepy. Na druhém místě to budou řidiči pod vlivem, to znamená přečin ohrožení prodejem návykové látky. A jsou to řidiči, kterým byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
2: Doplnil okresní státní zástupce Jakub Procházka. Obdobnou praxi jako v Mostě provádí policisté, okresní státní zastupitelství a soudy i v dalších okresech Ústeckého kraje. Podle informací od jednotlivých okresních státních zastupitelství řeší takové případy jednou až dvakrát týdně. Například v Děčíně loni takto odsoudili 76 pachatelů krádeží. To je trojnásobně víc než před 4 roky. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Ženu budeme hledat po 9. hodině. Budeme slavit 85. narozeniny paní herečky Ivy Janžurové. Tak se vás budu ptát, v jaké roli máte nejradši, jestli jste se někdy setkali osobně a co byste jí popřáli. Po 9. hodině do té doby tady budou zprávy v celou. I nadále je kvůli suchu málo vody v řekách a potocích v povodí Labe. Podrobnosti za chvíli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Podle policejních statistik na Mostecku klesl loni počet krádeží a vloupání asi na polovinu. Ústí nad Labem pokračuje v opravě střechy na fakultní základní škole České mládeže. V řekách a potocích v povodí Labe je kvůli suchu málo vody. Přes den čekáme oblačnost přeháňkami a teplotou do 21 stupňů, místy může být i polojasno. Krásné dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Počet krádeží a vloupání na Mostecku loni klesl asi na polovinu, vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někde rozhodnout i v noci. Na budově fakultní základní školy České mládeže v Ústí nad Labem pokračuje rozsáhlá rekonstrukce střechy a půdních prostor. Podle mluvčího radnice Marka Lukyniče město budovu opravuje kvůli špatnému stavu střešní konstrukce. Celkové náklady na obnovu jsou 35 milionů korun a hotovo má být v dubnu příštího roku.
3: Dělníci vymění poškozené části krovu, střešní krytinu, žlaby, svody, okna a opraví také elektroinstalaci v podkroví. Součástí prací bude i odstranění nebo úprava nefunkčních komínů. Město zároveň nechá staticky posoudit krov

0: kvůli možnému budoucímu umístění fotovoltaických panelů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na tocích v povodí Labe zatím neplatí žádná plošná omezení odběru povrchových vod, situace se ale může brzy změnit. Kvůli přetrvávajícímu suchu ubývá vody v korytech řek, například na přítocích Jizery, Smědé nebo Lužické Nisy a dalších. Podle ředitele povodí Labe Mariana Šebesty je situace horší než v roce 2018, který byl dosud nejsušším rokem v historii Česka.
2: Koryta vodních toků jsou silně podnormální, vody v nich je málo, někde to je třetina, někde polovina množství, které by v tuto dobu průměrně mělo týct. Další věc je otázka podzemní vody, tam ty kriticky nízké hladiny jsou na více profilech než na konci té největší epizody čtyřleté sucha v roce 18.
1: Přes den bude oblačno s přeháňkami, bouřkami. Maximální ceny pohonných hmot v úterý opět mírně vzrostou. Vyplývá to z nového cenového věstníku Ministerstva financí. Litr benzínu zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýše 42 korun a 2 haléře za litr. Tedy o 3 haléře více než včera. Maximální ceny paliv každý den určuje stát. Vláda nově schválila, že toto opatření bude pokračovat minimálně do konce května.
3: Počasí.
1: Počasí pro dnešek bude oblačno nebo polojasno s přeháňkami, ojedinělé bouřkami. Ty mohou být zejména na horách. Nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/9 u Svoru na Českolipsku skončilo osobní auto v příkopu a komplikace čekejte taky u Brňan na Litoměřicku. Tam projedete s opatrností, pozor ale na sraženou zvěř na vozovce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český rozhlas Sever s vámi, 9:04. Dneska je velký den. Iva Janžurová slaví 85. narozeniny. V jaké roli máte paní Janžurovou nejradši? Viděli jste ji někdy na divadle? Setkali jste se? Jani, v jaké roli máš paní Janžurovou nejradši?
5: Tak v první řadě bych ji ráda popřála. Ano. Aspoň takhle virtuálně plné zdraví a hodně hezkých rolí a radost ze života, kterou taky předává nám už dlouho let. Když vzpomeneš na Evu Týfovou, Marečko, podejte mi pero, úžasná role a pak miluju film Teroristka, tam si myslím, že excelovala.
4: To je z těch novějších, viděla jsi někdy na divadle, paní?
5: Neviděla,
4: já ano a budu o tom vyprávět, tak byl to krásný zážitek. Zavolejte 475 212 212, můžete popřát paní Janžurové, k tomu dáme písničky, které nestárnou, za chvíli Jakub Smolík, teď skupina Tým.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi 12 minut po 9. Paní Janžurová slaví 85. narozeniny. Je to jedna z mých oblíbených hereček, mám jí moc rád. Nemám proti ní křivého slova. Na divadle jsem ji viděl jen jednou v nádherné roli audience u královny. To bylo ve Stavovském divadle. Bylo to opravdu krásné představení. Paní Janžurová měla hory textu a divil jsem se, jak si to všechno dokáže zapamatovat. Úžasné představení. No ale my si paní Janžurovou teď připomeneme jedné z jejich slavných scének.
1: Tak co, jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
3: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
3: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
3: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzy. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
1: Kruci ta válí.
4: Tak za prvé.
1: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
5: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě nebo blakneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
4: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku. Nebo Beruško?
4: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Já tak. Tak to ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
4: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
4: Kruči! Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím. Já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích žádný jiný výraz, než akorát... Ty tři dioptrie!
4: No, ty jsi tak viděla!
2: Neviděla, ale viděla jí rostl. Víš, co řekla?
4: No.
2: Že by se s takovou ordinérní cochtou styděla jít po ulici!
4: Že ty jsi taková panetína!
0: Má úžasný drive. Iva Janžurová slaví dneska 85. narozeniny. Co byste jí popřáli? Viděli jste ji někdy na divadle? Setkali jste se? V jaké roli máte nejradši? Volejte 475 212 212 Dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: A slavíme 85. narozeniny paní Ivy Janžurové. Když se řekne Janžurka, tak mě jako první vyskočí páni kluci její tetička. A hned poté scénka s panem Holzmanem včera, dnes a zítra. Možná to máte jinak. Na telefonu je Jirka z Děčína. Hezký den, já vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak máte rád paní Janžurovou?
2: Ano, já mám rád. Já si pamatuju její úplně začátky.
1: Ano.
2: My jsme měli takový to divadlo, jako soubor studentů v Liberci.
1: Ano.
2: A Iva nás tam jednou, jako u nás vystoupila, jako v inscenaci Western kontra Ostern. Jestli si to ještě pamatuje, už to hodně dávno,
1: no,
2: ale...
1: To si nepamatuji. No.
2: A, no.
1: A tam jste s ní hrál přímo, vy, nebo ona
2: no,
1: to...
2: Ne, ona nám tam vystupovala, já jsem jako byl vedoucí toho divadla, Gaudeamu se to jmenovalo v Liberci.
1: Ano.
2: A my jsme takový amatérský divadlo.
1: Jasně.
2: A ona právě tam jako v Liberci začínala, tak nás tam jen podpořila, taky nám vystoupila v tom našem pořadu Ostern kontra Ostern.
1: Aha, tak.
2: Jestli si to ještě pamatuje.
1: Jo, no tak já samozřejmě možná se to k ní dostane, jestli si to pamatuje. A zeptám se, jaká byla? Kamarádská, přátelská?
2: Kamarádská, no, byla ano. Výborná.
1: Ano, to byly její začátky.
2: Přátelé tam v divadelním klubu a ano. S těma štěnkýma malířema a byly ty pěkné začátky, jo.
1: Jo, jo. A to byly její začátky?
2: Našeho divadla, no.
1: A když si vzpomenete na její slavné filmové role, v jaký roli jí máte nejradši?
2: Tak, já myslím, že ve všech.
1: Ve všech. Dobře, já vám děkuju za tuhle vzpomínku, díky moc na to, co se to k paní Janžurové dostane a mějte se hezky, nashledanou. Tak tolik první příspěvek, první osobní setkání s paní Janžurovou. Setkali jste se vy někdy osobně? V jaké roli máte nejradši? Viděli jste ji někdy na divadle? Volejte 475 212 212 Dáme řeč. Nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Napsala nám Natalie na náš profil na Facebook, že ji má nejradši v roli asi ve filmu Cukrárna, ale... Ten film já si nepamatuju, možná to byl seriál, nevím. Tak zavolejte, dáme řeč, dneska slavíme 85. narozeniny paní Janžurové.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: A slavíme 85. narozeniny paní Ivy Janžurové. Nemám moc rád film Pane, vy jste vdova, ani tolik oceňovaný film Morgiana, to je na mě moc složitý, naopak výborná je třeba v roli učitelky klavíru v Arabele, krásná role. Pojďme na další telefonát. Petr od Teplic je na telefonu, hezký den, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak jaký máte vztah paní Janžurové k jejím rolím?
2: To budete koukat. No. Představte si, že před mnoha lety, kdy mojí dceři bylo 10, teď jí bude 60, mě požádal vedoucí kina v Krupce, abych zajel do Prahy pro Ivu Janžurovou, protože v té Krupce se promítalo Petrovi lampy.
1: Ano.
2: Takže jsem vzal tu 10letou dceru, jeli jsme do Jindřišské, čekali, až teda přijde paní Iva, naložili jsme ji a jeli jsme teda do té Krupky. Já jsem ji pořád vnímal jako malejku, že to není žádná krasavice, ale nádherná ženská, přišla nenalíčená a teda celou cestu jsme povídali. Kino bylo prasknutí, že jo?
1: No.
2: Pak to skončilo. Pokyně ještě manželka toho Jirky Heinzela nějakou večeři. A zase jsem ještě v noci bez teda dcery vezl tu Ivu tam, kde bydlí, na tu Hořechovku. Tak tohle to je s Ivou.
1: To je vzpomínka přímo osobní. A o čem jste si povídali, osobní. Pamatujete si to?
2: No tak to se nedá pamatovat, že to opravdu tolik nechom, skoro 50, že jo?
1: Ano.
2: Ale Iva bezprostřední, nebudu se chlubit jinýma, třeba naše herečka jiná, ta, co už tady nežije, ta nám tady koupala děti ve vaně.
1: Jo, jasně. No, takže
2: má...
1: No a když
2: jsem takovej... No,
1: když trošičku uhneme od osobních vzpomínek, v jaké roli paní Janžurovou máte nejradši?
2: Ona fakt je fenomén. To se nedá asi vybrat. Takže asi a ty Petrovy lampy, my jsme si je prohlídli v neděli.
1: Ano.
2: V televizi. Je to tak smutný film, ale tak krásně zahraný z obou stran, že jo?
1: Ano.
2: S tím Čepek, co to tam zahrá, že jo? Tak to jsou fenoméni.
1: Jasně.
2: Ten taky neměl, tak by se umřít.
1: To máte určitě pravdu. A třeba potom jste neměl možnost, že byste jel do divadla, kde hrála, nebo...
2: Já jsem v divadle nebyl, ale pak jsme se ještě někde potkali a dala mi vizitku a mám ji podepsanou a takhle.
1: Krásně.
2: Iva je fenomen, říkám, kdybych mohl další, to nechci se chlubit, protože mám osobní herci, zpěváci a tak dále.
1: Dobře.
2: Mám takový štěstí.
1: Ano, dobře, tak já vám děkuji. Co byste paní Janžurové popřál?
2: No samozřejmě, prý teďko nějaký dluhy netrápí, samozřejmě to zdraví. A to 95. příště třeba.
1: Dobře, díky za telefonát a mějte se hezky. Nashledanou. Tolik další osobní vzpomínka na paní Janžurovou. Napsala na nám na náš profil na Facebook, Helena, ve všech rolích je báječná. Tak zavolejte i vy, 475 212 dáme řeč. Dnešní den je věnován paní Janžurové, která slaví 85. narozeniny.

0: Český rozhlas Sever s vámi slavíme 85. narozeniny paní Ivy Janžurové. Kde jinde, než na jevišti stráví Iva Janžurová večer svých narozenin na prknech Národního divadla, si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: No, sedí.
4: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
7: Zavři oči v rouku.
8: Ale, pronikali to.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
9: Já chodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
10: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
10: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
10: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A my slavíme a vyvolejte 475 212 212, dáme řeč, co byste paní Janžurové popřáli k narozeninám. Setkali jste se někdy osobně? Volejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
11: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, slavíme 85. narozeniny paní Janžurové. Baví mě komedie jako Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Co je doma, to se počítá, a nesmím zapomenout na roli sestřičky v Nemocnici na kraji města. To byla fakt sympatická role. Pojďme na další telefonát. Radka od Prahy je na telefonu. Hezký den, já vás zdravím. Dobrý den.
1: Já jsem její veliká obdivovatelka.
0: Ano.
1: Je mi 76 let a tu její kariéru sleduji už od začátku. A ať to byly vážné role, nebo to byly komické role, všechno bylo naprosto skvělé. A chtěla bych jako, jenom jako zajímavost říci, že jsem si kupovala tenkrát časopis Kino, kde se psalo všechno o těch nových hercích, o těch filmech. A tam mluvil pan Peterka právě o téhleté, o té komické chvíli, kterou se před chvilkou byli, jak ho vyspovídává o té Janičce. A on říkal, že seděli, než natáčeli tuhletu scénu, seděli, ona pletla. Ona, ne, ona byla velice tichá, taková, a jako pletla a zavolali, ona vyšla a okamžitě jako udělala takovou energickou, nastartovala z 0 na 100, takovou energickou roli.
0: Jo,
1: a jinak teďko, když se omluví o její výročí, moc bych si přála, kdyby v televizi opakovali, a mě to honem nenaskočí, televizní seriál, kde hrála s Hrzánem dva jako milence, honem si nespomínám.
0: A to já taky vám nepomůžu v tomhle, taky nevím v tuhle chvíli, ale myslím si, že někteří posluchači budou vědět. A
1: to určitě, protože to bylo velice oblíbený seriál, kde ona s tím tam hraje jako takové veselé jako příhody a vystupuje, ona jako si sedne do křesla, jo, křeslo pro Rudolfa,
0: jo.
1: A ona si sedne do křesla a v tom křesle si jako sní, jako, a tam se jako se jí ukazují jako scénky, kde ona se potkává s těmi zpěváky, že jo,
0: ano,
1: a to byla Kubišová, Modráčková, Neckář. To byl úžasný seriál,
0: ano.
1: No a jinak v těch filmových rolích, že jo, třeba v tom Marečku podejte mi pero, nebo Páni kluci, prostě, a přála bych si, aby ještě dlouho žila a rozdávala radost. A myslím si, že bychom ji mohli zahrnout i s Jiřinou Bohdalovou mezi náš národní kulturní poklad.
0: To určitě. Všechno. Dobře, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Napsala nám Milena, ve všech filmech, pořadech je paní Janžurová originální, její role jsou skvěle zahrané, ať jsou veselé nebo vážné. Hodně na mě zapůsobila v dvojroli Murgiana, když znišel i strach. Přeji mnoho dalších let ve zdraví, lásce, štěstí a radosti. Ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212. Co byste popřáli paní Janžurové k 85. narozeninám?
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Teď jsem se koukal na to, co všechno paní Janžurová natočila. Musím konstatovat, všechno jsem neviděl, je to fakt hodně. A je mi také moc sympatické, že dokázala skloubit kariéru s rodinou, což je úplně fajn. Pojďme na poslední telefonát. Paní Gizela z Klášterce nad Ohří na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak zeptám se, setkali jste se někdy osobně s paní Janžurovou třeba tak, že jste ji viděla na divadle?
1: No ano, u nás v Klášterci už byla. Byla úplně fajn, byla tam i s dcerou Sabinou. A moc jsme se nasmáli. Jo? Dokonce jí tam začali padat polštáře až na zem, tak to spadlo přede mě, tak ona prý, tak si to můžete nechat. Tak jsem jí to hodila zpátky a jo. Potom jsem jí poprosila, jestli bych se mohla s nima vyfotit a ona mě pozvala až do šatny, tak jsem s nima oběma mluvila, vyfotila se. Strašně milá a příjemná paní je to.
0: Ano, tak to jsou krásné vzpomínky. A pamatujete si název té hry ještě?
1: Jejda, jo. No, ono už to bylo loni, a to já už si to bylo loni. Pamatuju.
0: Je to jasný. No a když
1: Jo, puste mě ven, už si vzpomínám.
0: Jo, puste mě ven. A když si zaspomínáte na její filmové nebo televizní role, tak v jaký máte nejradši?
1: No, asi jako Elišku.
0: Elišku.
1: Myslím, že to byla, to už je strašně dávno, to ještě začínala, ta byla i s Herzánem a...
0: Jo, takže... Píseň pro Rudolfa zase ten...
1: Ano.
0: Čariště černé.
1: Ale ona co dostane roli, tak to je perfektní.
0: Jo. A taky říkáte doma Janžurka?
1: Ne, jde pak.
0: Ne? Nic takovýho.
1: Normálně Iva Janžurová.
0: Iva Janžurová. A co byste jí popřála tedy k narozeninám?
1: No, hlavně to zdravíčko. Všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky už má kolem sebe určitě od dětí taky, ale já říkám... Ať se jí daří ještě hodně dlouho, protože bez ní to už nebude ono.
0: Dobře, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik poslední přání paní Janžurové. Napsala nám Petra, paní Janžurová je už mnoho let vynikající herečka, taky vynikající člověk. Přeji všechno jen to nejlepší. A píše ještě Lenka. Paní Janžurová je pro mě nejlepší česká herečka své generace. Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem poprvé viděla Morgianu. Dokonalé. Tak díky moc za dnešní dokonalý pořad. Dáme řeč a za všechna přáníčka k dnešnímu polokulatému výročí paní Janžurové.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever. Každý

0: Český rozhlas Sever, s vámi dneska slavíme 85. narozeniny paní Ivy Janžurové. Mám tady Lenku, ahoj, ať zdravím.
1: Hezké dopoledne.
0: Viděla jsi někdy paní Janžurovou divadle? Ne.
1: Ano, podle toho dlouhého ticha lze usuzovat, že nejspíš ne.
0: Nejspíš ne, no to by si měla napravit, je úžasná. A z jaký filmový roli nebo televizní máš nejradši?
1: Já mám Janžurku, jak se jí jako familiárně říká, moc ráda. A teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ten výtvarný film Morgiana?
0: Morgiana. Takže Morgiana, dobře.
1: V petrolejových lampách je taky skvostná. Že jo? Já mám pocit, že ona je výtečná všude. Třeba i v tom filmu, jak hraje tu důchod kyni.
0: Teroristka.
1: Jo, jak se tam pak střílí z té brokovnice, tak to je taky moc fajn.
0: Já bych řekl, že si pamatuješ míň než paní Janžurová.
1: Rozhodně.
0: Co nás čeká po 10. hodině?
1: Počkej, já se zamyslím. Představíme si jednoho významného lékárníka původem z Libochovic, dáme si společně studenou sprchu, taky se naučíme další recept z těch, které uspěli v soutěži Pochoutkový rok, a pozveme vás na Den s národními parky.
0: Tak se těšte a zítra v pořadu Dáme řeč se vás budu ptát, jestli dokážete nebo byste dokázali dát první pomoc, jestli jste už to někdy potřebovali. Už zítra v pořadu Dáme řeč. Český rozhlas Sever, písně.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu v zahraničí. Jablonecká dopravní chystá rozšíření poptávkové dopravy. V Klášterci na Tohříž zahájili přestavbu tribuny a zázemí pro sportovce za 200 milionů korun. Dnešek bude převážně oblačný až polojasný. Čekáme taky přehánky, ojedinělé bouřky, hlavně ale na horách. A teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
3: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
1: Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou měsíčně využívá v průměru 600 cestujících. V minulém týdnu podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara padl rekord, kdy službu v jednom dni využilo 41 lidí. Devítimístný elektromobil od loňského července obsluhuje 5 oblastí, kam v minulosti autobusy jezdily málo nebo vůbec. Druhý vůz by měl od června jezdit v okolí Rychnova u Jablonce nad Nisou. Říká to ředitel Luboš Vejnar.
4: Hlavně na svoz a odvoz dětí do školy a ze školy, z Pelíkovic, z Kopaniny, z Klíčnova. Ten červen bude takový zkušební, je to zase trošičku jiný systém té poptávkové dopravy než v těch ostatních oblastech.
1: Od září by pak mohla přibýt taky oblast Lukášovského údolí nebo Kynastu. V Klášterci na Tohříž začala přestavba tribuny a zázemí u atletického fotbalového stadionu. Projekt za téměř 200 milionů korun město zaplatí ze svého rozpočtu, řekl to starosta

0: Stefan Drost ze STAN. Stavba potrvá zhruba 2 roky a sportovci budou po dobu prací využívat náhradní šatny na zimním stadionu. Součástí nové budovy bude tribuna, restaurace a zázemí pro sportovní kluby a rozhodčí. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD se stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek na severu čekáme převážně oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, zejména na horách. Místy může být i polojasno, nejvyšší denní teploty do 21, v Polabí a po Ohří až k 23 stupňům Celsia. Maxima na horách dnes do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda kamionu aktuálně komplikuje provoz v průmyslové zóně Triangle ve Velemyšlevsi na Lounsku a u Droužkovic na Chomutovsku na 76,5 kilometru D7. Čekejte porouchané vozidlo, připravte se na zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Je tu čas dopoledního expresu. My vám v něm dnes představíme jednoho lékárníka vynálezce. Naučíme vás dělat zelné šlíšky, pozveme vás na Den dětí s národními parky, za kulturou i do sprchy. Tam se společně začneme otužovat. Písničky, které nestárnou, zaspívají Naďa Urbánková a Karel Zich, hned v úvodu taky Věra Špinarová. Tak dobrý poslech a dobrý den s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: 10 minut po 10. dospíval Karel Zich a před námi je slavný Severočech. Dnes to bude v medailonku, který připravuje Milan Knotek, pokrokový muž, který se nebál zdokonalovat svůj vlastní obor a pokrokový byl i v soukromí ze své dcery. Totiž vychoval opravdu sebevědomou dámu. Lékárník Max Fanta.
1: Slavní Severočeši.
2: V Libochovicích se v roce 1858 narodil významný lékárník Max Fanta. Farmacii vystudoval na Německé univerzitě v Praze. V roce 1884 převzal slavnou lékárnu u Jednorožce na Staroměstském náměstí, která existovala už od středověku. Proměnil ji v prestižní podnik a jedno z center pražské společnosti. Patřil totiž ke generaci vzdělaných farmaceutů, kteří kombinovali vědu, podnikání i společenský život. Jeho manželkou byla Berta Fantová, pocházející z bohaté židovské rodiny. V jejich společném domě u kamenného beránka na Staroměstském náměstí provozovala vyhlášený literární a kulturní salon. Scházela se tu pražská i evropská intelektuální elita, například Franz Kafka, Max Brod nebo Hugo Bergman. A také Albert Einstein, který zde kromě diskuzí hrával na housle. Max Fanta proslul tím, že vynalezl takzvanou Fantovu lékárenskou třecí misku, vyrobenou z melaminové pryskyřice. Byla odolná a lehčí než sklo, usnadňovala práci při přípravě mastí a krémů. Odborná literatura kdysi znala také Fantův sterilizovaný solný roztok k podkožnímu užití při arterioskleróze nebo oslabení organismu. Max Fanta zemřel v Praze v roce 1925. Jeho dcera Elze byla první ženou, která u nás farmacii vystudovala.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Křížem krajem.
2: Dnes pro vás máme pozvánku na sobotní Den dětí s národními parky. Konat se bude v Plšíkově zahradě v krásné Lípě a zvou vás na něj Blanka Jemelková z Národního parku České Švýcarsko a redaktorka Eva Bucharová.
3: Paní Jemelková, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím.
3: Kde se nachází Plšíkova zahrada?
4: Přímo u správy Národního parku České Švýcarsko.
3: U vlakové zastávky, krásná Lípa město. Proč zahradě říkáte Plšíkova?
4: Protože máme maskota Plšíka, máme i zde jednoho Plšíka nebo více Plšíků, o které se staráme.
3: V tu sobotu vlastně vy jste připravili krásný program. Já bych začala prvním bodem programu, tvořivé dílny a řemesla. Co nás čeká?
4: V našem programu máme připravenou výrobu například bylinných balzámů, svíček z včelího vosku. Děti si mohou vyzkoušet i plstění z vlny, práci s kůží, zdobení perníčků, nebo si v naší provaznické dílně zkusit i kolik stálo zručnosti a kolik vyžadovalo toto staré řemeslo.
3: Dalším bodem je dobrodružství pro aktivní holky a kluky.
4: Chceme vlastně probudit v dětech zvídavost, proto u nás najdou stanoviště i zaměřená na objevování života v trávě, ve vodě i ve vzduchu. Představíme vlastně i moderní pomocníky, uvidí ukázky hasičské techniky i dronů, které jsou dnes pro ochranu přírody nezbytné. Silným zážitkem bude i část nazvaná vlastně Příroda všemi smysly, kde si lidé budou moci zkusit poznávat přírodu bez pomoci zraku nebo si vyzkoušet i jízdu na vozíku v terénu.
3: Já vím, že v té Plšíkově zahradě je pec, ve které občas pečete chleba. Budete něco péct i v sobotu?
4: Ano, určitě. K celkové pohodě přispěje i vůně našeho čerstvého pečiva, budeme totiž péct naší historické chlebové peci a pro zájem se bude připraveno i tradiční opékání burstu na ohni. Odpoledne plné zážitků pak završíme pohádkou Obr Fin v 16 hodin v podání divadla Krab.
3: Od kolika do kolika ten krásný program v Plšíkově zahradě bude probíhat?
4: Tedy v sobotu 23. května od 14 do 17 hodin.
3: Na sobotní Den dětí s národními parky v Plšíkově zahradě v krásné Lípě pozvala Blanka Jemelková z Národního parku České Švýcarsko. Tak my se těšíme v krásné Lípě. Nashledanou a děkujeme za pozvání.
4: Moc děkuju. Nashledanou.

0: Skupina Olympic v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Pěkné úterní dopoledne s námi. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou. Recept od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát ho podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z let minulých a záměrně je znovu nepřipravují jejich autoři, tedy naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, kteří se na pochoutkovém roce podílejí. Tentokrát tedy Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí, není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká, co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle. Dáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmí se teď na vál a budeme vyvalovat
1: váleček, z něho si nakrájem porce, uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrajíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde

0: Já to trošku opepřím, ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: Vypadá to krásně, ba až noblesně a přitom to není nic složitého. Roman Paulus si původní recept na zelné šlíšky vylepšil o brambory. Celý recept, a to ten nový i ten původní od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrála hlavní cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Tak se tam podívejte, ideálně vyzkoušejte obě verze, ať můžete kvalifikovaně říct, který ten recept vám chutná víc. No a v neděli si připomeneme další recept, který jste si v roce 2020 jedna nejvíc oblíbili vy, tedy naši posluchači. Půjde o kozičkový desert. Připraví nám ho Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: V dopoledním expresu prázdný expres Nadi Urbánkové. Pěkné úterní dopoledne přejeme a teď se vás budeme snažit motivovat k tomu, abyste začali s otužováním. Všichni odborníci se shodují na tom, že je to zdravá záležitost, ovšem nám, kteří to neprovozujeme, se do toho příliš nechce. Cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, vám nabídnou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Sindel X a jeho proměna 10 minut před 11. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. V televizi teď mají hody hokejoví fanoušci, ti fotbaloví. Ti si ale v posledních dnech přicházejí na své pěkně naživo tady u nás na severu Čech. Včera byla v Teplicích rozhlasová desítka Pavla Horváta. No a dnes do Ústí nad Labem, do Domu kultury, přijede Tiki Taka, tahle ta televizní show ve své živé podobě s moderátory Petrem Svěceným, Petrem Švancarou a Luďkem Zelenkou a jejich hosty začíná v Ústí dnes v 19 hodin. O mnoho klasičtější zábavu nabídne Ústecké divadlo města Ústí nad Labem od 19 hodin. Tady na špičkách budou dupkat labutě. Ano, Labutí jezero, to je dnešní program. Další pozvánka do divadla míří do Chomutova, do městského divadla. V Chomutově přijede legendární titul Světáci, tentokrát v podání divadelní společnosti Háta. Představení začíná v 19 hodin. Mostecké městské divadlo hraje už od 5 a dnes konkrétně skvěle napsanou svatební komedii plnou humoru a emocí, která se jmenuje Než zapadnou hvězdy. No a aby to nebylo jenom o divadle, dáme si taky trochu muziky. Hned 4 saxofony dnes budou znít v Chomutovské knihovně v 18.30. Tady začíná vystoupení souboru, který si říká Four Brothers. Uslyšíte jazzové i swingové, ale i filmové melodie v podání, jak už název napovídá, 4 saxofonů. Tak doufám, že jste si vybrali a budete se dobře bavit.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckém kraji stále častěji končí zloději ve vězení už několik hodin po krádeži. Geodeti v Brništi na Českolipsku zaměřují budoucí kanalizaci. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole, můžou ode dneška podat přihlášku do kola druhého. Dnešek bude oblačný až polojasný, přehánky ojediněle a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Policistům, okresním státním zastupitelstvím i soudům v Ústeckém kraji se častěji daří zavřít do vězení zloděje jen několik hodin po krádeži. Vyplývá to ze statistik okresních státních zastupitelství. Umožňuje to takzvané rychlé zkrácení řízení, kdy je nutné nashromáždit důkazy, vypracovat obžalobu a odsoudit pachatele do 48 hodin. Okresní soudy se takovými případy zabývají v průměru jednou až dvakrát týdně. U jakých trestných činů je možné zkrácené řízení využít, popisuje okresní státní zástupce v Mostě Jakub Procházka.
2: Se jedná o krádeže, typicky jsou to krádeže v supermarketech, ale může se jednat i o vykradené sklepy. Na druhém místě to budou řidiči pod vlivem, to znamená přičin ohrožení prodlivem návykové látky. A jsou to řidiči, kterým byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
0: Například v Mostě klesl loni počet vloupání díky zkráceným řízením o téměř polovinu. Obec Brniště na Českolipsku připravuje stavbu kanalizace. Obyvatelé obce i místní části Velký Gunov a Luhov od června postupně navštíví zástupci projektanta, kteří zakreslují polohy domovních přípojek. Na projekt za 250 milionů korun Brniště žádá o dotaci Ministerstvo životního prostředí. Bude to největší investice v novodobé historii obce, říká nezávislý starosta Michal Vinč.
3: Do září letošního roku by se měli mít projektovou dokumentaci, do konce roku počítám, že by se mohli mít vydaný stavební povolení a v příštím roce by jsme chtěli zahájit výstavbu.
0: Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu a z poligonu na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly.

0: chvíli s více než 60 tisíci vojáky.
1: Počasí.
0: Bude oblačno nebo polojasno s přeháňkami ojediněle bouřkami, zejména ale na horách. Teploty do 21, v Polabí a Pohoří do 23 stupňů, maxima na horách 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu s osobním aktuálně komplikuje provoz v průmyslové zóně Triangle u Velemyšlevce na Lounsku a problémy čekejte dále na D7 u Droužkovic na 75. kilometru ve směru na Chomutov. Aktuálně tam probíhá vyprošťování havarovaného nákladního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po zprávách pokračuje dopolední expres na ukázkové jízdy nových regionálních vlaků, ale taky na oslavu 140 let Šenovky vás bude zvát dnešní host Českého rozhlasu Sever. A tím hostem bude už po písničce Václava Neckáře Jakub Jeřábek z odboru dopravy Ústeckého krajského úřadu.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ústecký kraj vstupuje do nové turistické sezóny s řadou novinek v dopravě, třeba s nabídkou ukázkových jízd novými zelenými vlaky, které Severočeské koleje ovládnou v příštím roce. I o nich, ale taky o zajímavých oslavách a především o dopravních novinkách pro letošní turistickou sezónu si teď budeme povídat s Jakubem Jeřábkem z odboru dopravy Ústeckého krajského úřadu. Pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Už vám začala nová turistická sezóna?
2: Ano, od posledního víkendu v březnu a potom už i o Velikonocích a dalších víkendech, které jsou za námi, jezdí naše turistické linky na železničních tratích i na řece Labi v podobě lodí.
1: Jakých novinek si cestující mohli všimnout? Co nového v té turistické nabídce?
2: Tak vozidla jsou zpravidla stále stejná, ale můžeme zmínit třeba, že na železniční trati nebo na lince T7 přes Vejprty do Kranzálu je možné dojet s jízdenkou DUK až právě do Německa, do Kranzálu. Mm-hmm. A na některých linkách na Ústecku a Děčínsku máme nové cyklovleky pro 16 kol. To jsou asi takové některé novinky této sezóny.
1: Nové cyklovleky jsou výsledkem toho, že severočeští cyklisté využívají dopravu hojně a je po místech poptávka?
2: Ano, to také, ale musíme přiznat, že ty starší vleky byly už technicky poněkud zastaralejší.
1: Takže to není o tom, že by se nasazovali na nové linky, ale že je potřeba prostě ten technický park obnovovat.
2: I když také z Ústí na Sněžník nebo z Ústí na Krásný les jezdila jenom nástavba pro několik kol, tak teď je na těch linkách nově vlek.
1: Zajímavou součástí té turistické dopravy v Ústeckém kraji je doprava lodní. Tu ne všude mají. V jakém rozsahu letos lodě na severu Čech jezdí?
2: Lodě jezdí, troufnu si říct, ve stejném rozsahu jako v minulý rok, to znamená teď na jaře a na podzim jsou to víkendy a o prázdninách potom kromě pondělka každý den, to znamená úterý až neděle. Já bych zde chtěl připomenout, že v naší integrované dopravě jsou všechny tyto turistické linky, lodě, vlaky, všechno je za běžné jízdné dopravy Ústeckého kraje, takže není ten výlet nákladná záležitost pro skupiny, pro rodiny.
1: Jasně, je to mimořádný zážitek, ovšem nevyžaduje žádnou mimořádnou investici. Jak moc závislá je lodní doprava na počasí? Jak moc dopředu musí člověk zjišťovat, jestli lodě jezdí nebo jestli je sucho a tudíž není po čem jezdit?
2: Ptáte se dobře, bohužel to téma je zrovna aktuální, protože tento rok je sucho dost, na jaře ta voda klesla velmi rychle, takže bohužel už několik víkendů nejezdí lodě z Ústí do Děčína a do Hřenska a dále pak do Bačandou. Čili ta dolní plavba, ta linka T92 momentálně tyto víkendy nejezdí. Ona ta plavba ani není v jízdních řádech potom přes léto. Mm-hmm. Ale teď nás bohužel zklamalo i to jaro. Tak uvidíme, třeba to vyjde na podzim, protože jinak i ten úsek dolního Labe z Ústí do Hřenska je samozřejmě pěkný.
1: Říká Jakub Jeřábek, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
4: Medicine man,

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je Jakub Jeřábek z Krajského úřadu Ústeckého kraje z odboru dopravy. A tak si právě o dopravě společně povídáme. Probrali jsme ty novinky pro letošní sezónu. Jednu letní máme ještě v záloze. Ale teď pojďme k tomu, co je, pokud jde o netradiční a zajímavé akce v severočeské dopravě úplně nejblíž. A to je velká oslava. Co se bude slavit a kdy?
2: Poslední květnový víkend se bude v Kamenickém Šenově a v České Kamenici, tedy vlastně v obou krajích, v Ústeckém i v Libereckém, slavit 140 let Šenovky neboli dráhy mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem a spolu s dopravcem KŽC Doprava, který na té trati jezdí Ústecký kraj, připravil program oslav a různých, řekněme, hvězdicových jíst v sobotu a v neděli právě toho 30. a 31. května, kdy bude na kolejích k vidění a možnost se svést různými historickými vozidly.
1: Čím je zrovna tahle trať zajímavá? Proč je důležité připomenout si, že funguje už 140 let?
2: No tak je to jedna z zajímavých regionálních tratí. On z ní vlastně zbyl jenom kousek. To byla původně dráha z České Kamenice až do České Lípy, ale ta zbylá část potom přes Prácheň a dál na Českou Lípu, ta je už hodně let zrušená. Byla to dráha, která obsluhovala i místní průmyslové sklářské podniky, takže se jí říká někdy i sklářská lokálka. No a tyhle ty jízdy a atrakce v místě nabídnou cestujícím určitě pěkné zpestření víkendu.
1: Bude to tedy ten poslední květnový víkend 30. a 31. května. Dostanou se díky těmhle oslavám na koleje nějaké zajímavé vozy, abychom potěšili všechny šotouše?
2: Dostanou, nebudou to jenom ty běžné motoráky, které tam jezdí jako 810 nebo Hurvínek, ale budou to i dieselové lokomotivy, jiné, méně obvyklé, bude k vidění, já to řeknu po číslech, jako po řadách, protože to je nejjednodušší, rychlejší, takže řada 801, to už se jmenoval, ale i řada 700, 749, 851, 831, takže těch vozidel bude poměrně dost. Ti šotouši a milovníci železničních vozidel, ty mi určitě teď rozuměli.
1: Jasně, ti, kterým to mělo něco říct, ano. Tak ti už vědí, my ostatní se přijedeme podívat.
2: A ještě bych řekl, že vlaky budou jezdit nejenom právě na této lokálce, ale budou právě výjíždět z České Kamenice i na Jedlovou a zpět a do Benešova nad Ploučnicí a zpět, čili opravdu budou to jakoby hvězdicové jízdy, pojedou vždycky v jeden čas, pojede několik vlaků, pak se zase vrátí.
1: Říká Jakub Jeřábek, který nás právě teď pozval na oslavy 140 let Šenovky.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Jakubem Jeřábkem z krajského odboru dopravy si dnes povídáme o novinkách v severočeské dopravě. A tu čeká obrovská změna od příštího roku, kdy České dráhy přestanou provozovat ty regionální vlakové linky a na severočeské koleje ve velkém vtrhne nový dopravce. A my si ho už teď budeme moci vyzkoušet. Kdy a jak?
2: Tak doplním, že České dráhy neodejdou úplně z kraje. Kraje je rozdělen na několik smluvních souborů, ale máte pravdu, ten jeden velký smluvní soubor, který nazýváme elektrická páteř, tam získal smlouvu RegioJet a bude jezdit zejména tedy na linkách U1, což je Děčín-Kadaň, U3 Ústí-Litvínov, ale i U32 Ústí-Lysá nad Labem a některých dalších linkách bude jezdit od prosince. Ale to je daleko, zatím to bude takový menší vstup.
1: Bude to menší vstup, ale pro všechny, kdo těmi regionálními vlaky jezdí, určitě vítaná záležitost, protože víme, že ty vlakové soupravy Českých drah, které jsou aktuálně na kolejích, tak technicky to není nic moc, tu a tam se neotevírají jedny dveře, tu a tam se otevírají pouze jedny dveře v soupravě, takže nové vlaky je něco, na co se cestující mohou těšit a mohou si je vyzkoušet už docela brzy.
2: Ano, kraj se dohodl s dopravcem a udělá dne 12. června takový prezentační den, kdy přijdou a budou nasazeny poprvé do provozu nové vlaky, nové zelené vlaky, konkrétně nízkopodlažní regiopantery, které cestující už znají, tak začnou být nasazovány na linku U1. Ale v tento den budou k dispozici cestujícím na krátkých vlacích zdarma, během dne na několika vlacích z Ústí do Litoměřic, z Ústí do Děčína, z Ústí do Teplic, takže na různé strany. Ještě to budeme včas cestujícím komunikovat na našich sociálních sítích a od té doby RegioJet ty vlaky bude mít ve zkušebním provozu, protože jejich výrobce Škoda Transportation je, jak si vyrábí v předstihu postupně a ty vlaky už se postupně začnou dodávat k nám do kraje. Ale potom oficiálně v jízdním řádu na výkony budou už první dva třívozové pantery trvale nasazeny jako vlaky dopravce RegioJet od července právě na lince U1. Takže dvě soupravy navíc posílí a zlepší od července linku U1 mezi Děčínem, Ústím, Mostem, Chomutovem a Kadaní a bude tam tedy jezdit o to více nízkopodlažních vlaků. A to je tedy taková malá zkouška nebo řekněme postupné nasazení, než těch zelených vlaků potom bude od prosince všech 23.
1: Zelené budou proto, aby ladili k zeleným autobusům?
2: Ano, ta zelená barva je právě značková barva systému doprava Ústeckého kraje, takže ty vlaky budou mít stejnou barvu. Budou to nové vlaky určené pro regionální dopravu, také jaké jsou v Česku i na jiných linkách nebo někde i v jiných krajích k vidění, takže samozřejmostí je relativně komfortní vybavení určené pro tu jízdu na krátké vzdálenosti, to znamená nízkopodlažní vlak, možnost přepravy kol, možnost sedět po dvou za sebou nebo i ve čtveřici nebo dokonce i u stolečku, pokud někdo potřebuje si pracovat na počítači nebo si dát ve vlaku svačinu. A samozřejmostí jsou i další prvky výbavy jako internet a další.
1: Doteď nebylo na většině těchto tratí, alespoň z mé osobní zkušenosti, možné zakoupit si lístky do první třídy, protože ne všechny spoje, které na té lince jezdily, tu první třídu nabízely. Teď, když tu budou úplně nové zelené regiopantery, které tu první třídu, ten oddíl první třídy mají, tak se objeví i v nabídce se bude možné si je zakoupit, respektive takhle bude nutné za ta lepší sedadla zaplatit?
2: Ano, těch několik sedadel první třídy, které v těch regionpantrech jsou, bude nabízeno i prostřednictvím dopravy Ústeckého kraje v aplikaci Důkapka jako jízdenka do první třídy. Takže v menší míře už teď po pololetí, ale potom hlavně potom od toho prosince, kdy ty vlaky budou všechny.
1: Vysvětluje Jakub Jeřábek, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterým ještě některé novinky v dopravě Ústeckého kraje probereme po písničce Evy Farné.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres a jeho dnešním hostem je Jakub Jeřábek z Ústeckého krajského úřadu z odboru dopravy a společně si povídáme právě o dopravě. Já jsem říkala, že máme ještě jednu takovou za mě letní novinku v zásobě, protože když se řekne Brna, tak já mám léto a koupaliště. A ta novinka se týká právě Brna a Vaňova. O jakou novinku jde?
2: Je to právě přívoz. Přívoz na řece mezi vámi zmíněným Vaňovem a Brnou. Přívoz jsme ve spolupráci s technickými službami města zařadili do dopravy Ústeckého kraje. Takže přívozem je možné jet na jízdenku DUK, čili vlastně za tarif městské dopravy. Jízdenku je možné koupit přímo v aplikaci Důkapka, nebo samozřejmě na přívozu. A jezdí mezi Vaňovem a Brnou každý den, celý den, řekněme od nějakých 9 do 20 hodin, tak jak je otevřené koupaliště a nemá jízdní řád, ten přívoz jezdí na poptávku, stačí zavolat na mobilní číslo pro ten účel určené a přívoz přijede.
1: Takže na zastávce cedulka s telefonním číslem, ano, já ano, zavolám, ano, čekám na tomhle břehu, ano, a chci na ten,
2: ano,
1: druhý.
2: Ve Vaňově i v Brně na tom místě přístaviště je právě cedule z pokyny a přívoz přijede. Přívoz je elektrický, takže dokonce je to naše bezemisní vozidlo. Přívoz je jeden z baterie poháněný.
1: Ekologický způsob, která překonat Labe. Hezká a zajímavá záležitost. Říkal jste, že i na přívoz bude možné koupit si jízdenku v aplikaci Důkapka. Je něco v Důkapce, něco nového?
2: V Důkapce aktuálně to jsou spíše takové technické detaily, že se v Důkapce zobrazuje historie spojení, je možné posouvání spojení vpravo, vlevo, takže samo to vyhledá další spojení, ale ty větší novinky nás čekají právě s tou zmíněnou první třídou, to zatím ještě není spuštěno, ale rozhodně Důkapka zůstává preferovaným kanálem, protože si v ní cestující vyhledá spojení, rovnou si ho koupí a hlavně umožňuje studentům, kteří mají iZIK, bez jakéhokoliv navštěvování prodejních míst si přes ten iZIK ověřit slevu a rovnou si koupit časové jízdné. Takže je to aplikace, kde je možné nejenom odbavit si jednorázové cesty, jednorázové výlety, ale mít vyřešeno i každodenní dojíždění do školy nebo do práce.
1: A to je určitě pohodlné, ovšem pokud jde o ty jednorázové jízdy a jednorázové jízdenky, pozor na to, abyste si je zakoupili včas předtím, než nastoupíte do spoje, který jste si vybrali, protože pokud to neuděláte včas, tak ona ta jízdenka zhruba minutku nabíhá.
2: Ano, tak jako je v podobných aplikacích, tak i Důkapka má minutovou ochrannou lhůtu proti určitým způsobům zneužití, ale zkrátka ano, platí po minutě.
1: No a někteří revizoři jsou potom poněkud nesmlouvaví a není to s nimi jednoduché. A propos revizoři, i v našem vysílání se objevila zpráva o tom, že Ústecký kraj bude zavádět jakési své revizory. Tak pojďme na závěr jenom stručně říct, co budou kontrolovat.
2: Ano, chystáme skupinu revizorů, kteří budou se pohybovat v rámci celého systému dopravy Ústeckého kraje v zelených autobusech, ve vlacích a budou kontrolovat přepravní kázeň cestujících, tedy jestli cestující mají jízdenku, jestli mají správnou jízdenku, jestli není prošlá třeba časově, jestli se pohybují správným směrem bez zajížděk, zkrátka všechno, co revizor má dělat. A kraj tím chce bojovat i proti nešvaru, kdy na některých linkách třeba řidiči ne úplně korektně prodávají jízdenky, nechávají si peníze a cestující jízdenku nedostává.
1: Takže to nebude kontrola jenom cestujících, ale taky těch, kteří na těch linkách fungují a toho, jestli dodržují, co dodržovat mají.
2: Obojího, ale zaměřená na cestující.
1: Kdy to vypukne?
2: Těžko odhadovat, záleží, jak se podaří všechno technicky a personálně připravit. Nechci slibovat nějaké datum.
1: Tak až to datum budete znát, tak nám ho přijďte říct.
2: Určitě.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byl Jakub Jeřábek. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Neziskovou organizaci Slunečnice vybrali vědci z Ústecké univerzity do projektu Mozaika proměn regionu. Péčí o lidi s mentálním postižením je pozitivním příkladem sociálního podnikání. Například provozuje kavárnu, kde pracují lidé s handicapem.
1: Čaj a latte.
2: Děkuji moc.
1: Někdy je to stresující, když je hodně lidí, to nepopírám, ale člověk si časem zvykne na lecos.
3: Říká Vítek Svoboda, který pracuje v děčínské kavárně Slunečnice. Sociální podnik zaměstnává lidi s handicapem.
1: Já jsem barman, obsluhuju vlastně na baru, na place, obsluhuju zákazníky, kteří sem přijdou, dělám jim nápoje. Máme v nabídce koktejly, kávu, dezerty, máme tady dorty domácí výroby, máme tady řad postižených osob i jednu paní, která pro nás peče, takže vlastně jsme v rámci projektu Evropské unie tady zaměstnaní jak kmenoví zaměstnanci, tak ale i osoby s mentálním postižením a navzájem si takhle vlastně vypomáháme.
3: Kavárna je jednou z částí Slunečnice, organizace, která v Děčíně pečuje o lidi s mentálním postižením. Před téměř 30 lety vznikla jako dobrovolnické centrum a dobrovolníci se dodnes podle zakladatelky a ředitelky Šárky Podrábské zásadně podílí na její činnosti.
4: Pro velkou část těch dobrovolníků to, když se stanou, my tomu říkáme jako společníci těch klientů, to znamená, oni nedělají tu odbornou práci, ale třeba tráví s nimi volný čas odpoledne, chodí s nimi do kina nakupovat, tráví čas v kavárnách nebo při nějakých společných hrách. Je to velký přínos i pro ně osobně. Spousta těch dobrovolníků nám třeba pak říká, jak vlastně je to změnilo, proměnilo, co jim to přineslo i do jejich osobního života.
3: Komunitní soužití navíc jednou za rok a je to zrovna tento týden posílí společná dovolená klientů se sociálními pracovníky.
4: Vždycky vedoucí sociálních služeb se domluví s rodičema, s klientama, ještě s dalšíma zařízeníma, třeba domovama pro osoby se zdravotním postižením. Zaplatí si společně zájezd a vlastně úplně mimo program Slunečnice si jedou na týden do Chorvatska nebo do Itálie a je to pro ně něco takového strašně jako stmelujícího, nabíjícího, užijou se tam úplně jinak než té standardní služby.
3: Jako pozitivní příklad sociálního podnikání vybrali vědci z Ústecké univerzity Slunečnici mezi hybatele ve společnosti v projektu Mozaika proměn regionu, doplňuje vedoucí projektu Jan Píša z Přírodovědecké fakulty.
5: Teď už v té mozaice pro mě nejde tolik o tu akademickou a vědeckou linku, jako spíš o tu sociální, společenskou propojování pomoc a plánování rozvoje.
3: Jednotlivým aktérům podle Jana Píši pomohlo také předání vlastních zkušeností na jejich společném setkání. Z Děčína Robin Rerich, Český rozhlas. Regionální stopař.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever pomalu míří do finále a to finále by se nemělo obejít bez receptu Slávky Brádlové a neobejde se bez něj. Dnes si se Slávkou upečeme chléb a aby zůstal dlouho vláčný, dáme do něj bramboru.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Existuje spousta receptů na pečení domácího chleba a my si dnes dáme receptík na chleba s bramborou. Vařená brambora totiž dodá těstu vláčnost. Tak budeme potřebovat jednu tu studenou uvařenou bramboru, dva hrnky celozrnné špaldové mouky, asi 3/4 sáčku sušeného droždí, jednu kávovou lžičku soli, jednu lžičku kmínu a hrnek vlažné vody. Do mouky vmícháme sůl, kmín a sušené droždí. Vlijeme vlažnou vodu a vymícháme pěkně do hladka. Nakonec vmícháme jemně nastrouhanou vařenou bramboru a zase propracujeme. Necháme hodinu kynout už přímo v silikonové formě na chleba a pak dáme do trouby předehřáté na 200 stupňů. Pečeme asi 40 minut a v polovině pečení teplotu stáhneme na 185.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Chomutovští policisté obvinili dva muže v souvislosti s prodejem falešných vstupenek na fotbal. Nízkoprahové ošetřovny v Teplicích pomůžou lidem bez domova. Při výpravě v Chilských horách zahynul český diplomat. Dnes čekejte většinou oblačno, během odpoledne místy přehánky a teploty mezi 18 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké poledne. Chomutovští kriminalisté stíhají dva muže, kteří prodávali falešné vstupenky na fotbalová utkání. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské nabízeli přes internet padělané lístky na lednový zápas Ligy mistrů mezi Pražskou Slavií a španělskou Barcelonou. Podvedli přes 70 lidí a způsobili škodu přesahující 1 000 000 korun. Jeden z obviněných je od února ve vazbě.
5: Podle Glogovské prodával mladší z mužů falešné vstupenky za několik tisíc korun za kus. Nejvyšší zaplacená částka přesáhla 56 tisíc korun. Někteří fanoušci zjistili, že mají falešné vstupenky, až když dorazili na zápas do pražského Edenu. Staršímu z obviněných hrozí až 8 let vězení, mladšímu pak až 5 let. Z Chomutovska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: V Teplicích fungují dvě nové nízkoprahové ošetřovny. Pomáhají lidem bez domova. Mnozí z nich nemají praktického lékaře, takže i běžné potíže řeší na pohotovosti, říká ředitelka organizace Květina Barbora Bočková. Ošetřovna taky pomáhá navázat s lidmi z ulice dlouhodobější spolupráci.
6: V nízkoprahovém denním centru Květina v teplické části Řetenice je ošetřovna v provozu vždy ve středu mezi 8 a 9 hodinou. V Trnovanech v kontaktním centru White Light to je každý čtvrtek dopoledne. Zdravotní sestry Českého červeného kříže poskytují základní ošetření i pomoc s další péčí. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: V chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Cerge. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramón. Před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce, která upozornila záchranáře, ti našli až jeho tělo. Jan Náplava působil na chilském velvyslanectví od roku 2022 jako ataše. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání mistrovství světa Švédsko 4-3. Už po 13 minutách vedl národní tým 3-0. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je po historické porážce se Slovinskem výhra nad obhájci bronzu důležitá.
7: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovencema, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
4: Zítra odpoledne budou hrát Češi s Itálií. Na šampionátu zůstávají 100% domácí Švýcaři, Kanada i Finsko. To vyhrálo nad Spojenými státy 6-2. Kanada porazila Dánsko 5-1 a Švýcarsko zvítězilo nad Německem 6-1.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte většinou oblačno, během odpoledne místy přehánky, hlavně na horách a na severu kraje, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, zejména v Polabí a v Poohří až na 22, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor, dejte na dálnici D8 na 1,80 km ve směru na Drážďany za sjezdem na Knínice. Leží tam na vozovce dopravní šipka. A na silnici číslo 7 na trase Chomutov hora svatého Šebestiána u Křimova silničáři opravují svodidla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali úterní polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete volat do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolal pan David z Prahy, přál si Věru Špinarovou, tak zahrajeme písničku A pořád tě mám ráda. Písničku posílá své manželce.

0: Věra Špinarová a Pořád tě mám ráda. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další už vybírá paní Maruška z Kamenického Šenova. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám do redakce, paní Renatko. A já jsem vybrala písničku Abu.
0: Ano.
1: A tuto posílám do České Kamenice Irence a Vaškovi Nemlajnovým. A dále šenovačkám paní Janě, Haně a Soně. A vám mnohokrát děkuji za výběr.
0: Taky moc děkuji za zavolání, jenom doplním, že od Aby to bude nádherná píseň Chiquitita. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji taky, naschledanou.

skupina ABBA a její Chiquitita. Tady je Český rozhlas Sever, kde probíhají písničky na přání a o tu další si zavolal pan Pepa od Berouna a přál si Franka Sinatru a píseň My Way. Ta písnička je vzpomínka na manželku, protože tu písničku měla moc ráda. A pan Pepa zdraví všechny posluchači a písničku posílá i celé rodině.

0: Frank Sinatra a My Way. 12 hodin 28 minut. K tomu pokračujeme v písničkách na přání, ale tentokrát už tady mám první e-mail. Dobrý den, předem vás srdečně zdravím a prosím o zahrání písničky od Karla Gotta Vltava. A bude to písnička pro Andělku, Boženku Zírková, Jarmilku Honzíkovi a taky jeho mamince, Pavlíkovi do Kostelce a Františkovi do Kralup. Vám a všem posluchačům moc hezký den a hodně zdraví přeje paní Boženka ze Žatce.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott a jeho Vltava.
1: Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho úterní polední písničky na přání. To další už u nás vybírá pan Pepa ze Štětí. Pane Pepo, hezký odpoledne.
2: Hezký odpoledne, Renatko. Takže písničku, kterou nám ohlásíš ty,
1: ano.
2: Ta bude pro celý ansábl Rádia Sever. Potom pro všechny posluchače tohoto toho perfektního rádia v éteru. No ale přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho do Mšeného lázní, no a pro Pepu ze Štětí dvě. A taky tak trošku pro mě.
1: Dobře.
2: Skupina, už jsem dlouho neslyšel.
1: Skupina Olympik a Osmý den. Tak díky a naslyšenou. Mějte se hezky.
2: Jo, určitě. Budu se snažit. Ahoj.

Skupina Olympic a Osmý den. Pokračujeme v písničkách na přání a ta další je opět z e-mailu. Dobrý den, zahrajte dnes kvátku mému taťkovi a bráškovi a to písničkou Jiřího Korna Žel se odkládá. Děkuji paní Petra Skralup a my přejeme vše nejlepší z Českého rozhlasu Sever.

Jiří Korn a Žal se odkládá. My pokračujeme v písničkách na přání. Dobrý den, srdečně vás zdravím a prosím, zahrajte písničku, kterou nechám jako překvapení pro moji spolužačku z let 61 a 65, paní Jindru do Teplic k dnešním krásným narozeninám. Jindro, posílám ti blahopřání, spoustu milých slovíček, každé z nich ať ti přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. Ať máš vždy mladé srdce, hodně přátel a žádné vrásky. Moc děkuje paní Martina z České Kamenice. Paní Martinko, my přejeme vaší spolužačce z Českého rozhlasu Sever taky vše nejlepší. Tu konkrétní písničku, kterou jste si přála, bohužel nemáme, ale věřím, že i tahle udělá velkou radost.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Hanka Zagorová a Vím málo a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď ještě na jednu, protože už jsme hráli z vašich telefonů, taky jsme zahráli z vašich e-mailů. Chybí nám SMSky, tady je jedna z nich na čísle 91104. Nikitu od Eltona Johna pro moji milovanou manželku Nikolku. To posílá Honza.

0: Tohle byl Elton John a jeho Nikita. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli, ale jenom v této hodině. Nebojte se, ty další opět na Českém rozhlase Sever po 18. A už teď se moc těší můj kolega Miroslav Tartárek. Teď taky Jirka Zeman připravuje nový přehled zpráv od nás ze Severu Čech. S ním bude ve studiu přesně v jednu hodinu. Já do jedné ještě posílám Alison Majet a Renáta Filipy. Přeje hezký poslech. A dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Soudům se stále častěji daří odsoudit zloděje do 48 hodin od zadržení. V České Kamenici na Děčínsku si dnes mohou lidé prohlédnout prostory pro novou dětskou skupinu. Po čelní srážce autobusu s tramvají v Praze skončilo v nemocnici 18 lidí. Počasí na dnešek většinou oblačno, během odpoledne místy přehánky a teploty mezi 18 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 tisíc odsouzených.
3: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy, státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
4: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
3: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
5: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
3: Díky zkráceným řízením klesl například na Mostecku loni počet loupání o polovinu. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Česká Kamenice na Děčínsku dnes představí nové prostory vybudované pro dětskou skupinu. Dvě třídy jsou určené pro děti od jednoho roku až do nástupu do mateřské školy. Město dostalo na vybudování prostor 100% dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.
6: Den otevřených dveří se koná od 15 do 18 hodin. Lidé si můžou prohlédnout prostory, vyslechnout si vizi fungování dětské skupiny a seznámit se s personálem. Dnes bude navíc možné podat si žádost o zařazení dítěte do skupiny. Fungovat má podle starosty Jana Papajanovského ze Starostů a nezávislých od letošního září. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. Dva utrpěli závažná poranění, napsali to na síti X. Nehoda se stala v Chodovské ulici, tramvaj s autobusem se střetli čelně. Řidiče autobusy museli vyprošťovat hasiči. Podle prvotních informací policie z dosud neznámých důvodů vybočil z jízdního pruhu. Policisté na síti X napsali, že vyloučit nelze zdravotní indispozici řidiče. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou oblačno, během odpoledne místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 9 ve Svoru na Českolipsku. Před světelnou signalizací tam stojí porouchané nákladní auto. V Bílině v Teplické ulici bouralo osobní auto s motocyklem, na místě jsou záchranáři. Na silnici mezi Práchní a Horním Pryskem na Českolipsku havaroval cyklista, také tam zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno.

0: Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdý a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem, hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jakoby chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelňáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák, za kolik, a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, mm-hmm. nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tři šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. Jo. Ostatně Hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, která se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatný. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici a byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté, táta jako ne, že by mě přímo zrazoval, on ani neví, jak moc to je nejistý, oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někdy moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň nebo skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, a tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakém zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, to, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste ano, vyhrál Roztančené divadlo, abychom
1: ano,
0: doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník. Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hraju showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No,
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Aby to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý, i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. A doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil, a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej, a dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil, a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude. A to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. Je? No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát Prince to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie pátrá po seniorovi z Loun. Ústí nad Labem pokračuje v opravě střechy na fakultní základní škole České mládeže. Novou lávku mezi Prostředním a Svatým vrchem otevře Kadaň na Chomutovsku během června. Zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne a večer místy déšť nebo přehánky a teploty mezi 18 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Policie pátrá po 72-letém Viktoru Kozákovi z Loun, který včera odjel i se svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval. Doma nechal telefon, peněženku z doklady a menším peněžním obnosem si vzal sebou. Muž je vysoký kolem 180 cm, má knír a nosí dioptrické brýle. V době odchodu měl zelený svetr, černé triko, modré monterky a pravděpodobně kšiltovku. Viktor Kozák je hubený, má šedé, nakrátko střižené vlasy. Jakékoliv informace o pohřešovaném nebo jeho autě můžete zavolat na linku 158. Na budově fakultní základní školy České mládeže v Ústí nad Labem pokračuje rozsáhlá rekonstrukce střechy a půdních prostor. Podle mluvčího radnice Marka Lukiniče město budovu opravuje kvůli špatnému stavu střešní konstrukce. Celkové náklady na obnovu jsou 35 milionů korun a hotovo má být v dubnu příštího roku.
2: Dělníci vymění poškozené části krovu, střešní krytinu, žlaby, svody, okna a opraví také elektroinstalaci v podkroví. Součástí prací bude i odstranění nebo úprava nefunkčních komínů. Město zároveň nechá staticky posoudit krov kvůli možnému budoucímu umístění fotovoltaických panelů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Cyklisté a pěší budou moci oficiálně využít novou lávku z Prostředního na Svatý vrch v Kadani na Chomutovsku během června. Radnice přesné datum otevření ještě nezná. Samotná konstrukce lávky je na místě od začátku května. Město propojení obou vrchů financovalo ze svého, říká starosta Jan Losenický z ODS.
3: Stálo to 26 milionů, platilo se to z rozpočtu města. Počítáme s tím, že protože to je vlastně první fáze celého projektu propojení Svatého vrchu a Prostředního vrchu, že ještě budeme snad i z dotací budovat další cyklostezky a turistické stezky.
0: Ty by měly podle Losenického na novou lávku navazovat. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bem z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených.
1: Počasí.
0: V noci čekejte převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte po většinu dne velkou oblačnost, během odpoledne a večera místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 22, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem u Prackovic stojí u Krajnice porouchané auto a další porouchané auto na D8 stojí na 24. kilometru ve stejném směru. Je to asi 5 kilometrů před Roudnicí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné úterý 19. května svátek dnes slaví Ivo a Celestína, tak hned na začátku pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever popřeji všechno nejlepší. Teploty venku stoupají a stoupat tak bude i poptávka po zmrzlině. Kde se u nás zmrzlina vzala? To prozradí za moment Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo. Rekonstrukce litoměřického gymnázia bude stát o 100 milionů korun víc a posune se i termín dokončení. Více zhruba za čtvrt hodiny přidáme zajímavé tipy na dnešní podvečer a slavným Severočechem bude lékárník z Libochovic Max Fanta. A chybět nebudou ani písničky, které neste

0: stárnou, tentokrát od Karla Gotta nebo skupiny Rangers, ale teď už připravená skupina Jelen a Míša Tučná.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Karel Gott, Když muž se ženou spí, snídá, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin k tomu, skoro 13 minut a my si teď v pohodovém odpolední dáme zmrzlinu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: David Dale v ozvěnách, 14 hodin skoro 22 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Rekonstrukce gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích se prodraží i prodlouží. Stavbaři teď začali s opravami vnitřních prostor, tak aby práce v budově byly hotové do konce letošního roku. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Lucie Hyzlová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Termín dokončení oprav Litoměřického gymnázia se stále posouvá. Proč tedy vlastně?
1: Pokusím se to krátce shrnout. Ta rekonstrukce začala na podzim roku 2023. Opravy měly být hotové do konce následujícího roku, jenže po odkrytí nosných konstrukcí stavbaři zjistili, že stropy jsou ve velmi špatném stavu a bude zapotřebí je opravit a posílit. Ta původní projektová dokumentace byla zaměřena hlavně na rekonstrukci střechy a úpravu podkroví. Rozpočet se tak z původních 63 milionů korun navýšil o dalších 60 milionů. Střecha a stropy jsou sice dokončené, podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové, ale stále zbývá rekonstrukce vnitřních prostor, jako jsou sádro kartonové příčky, izolace nebo výměna inženýrských sítí. Aktuální náklady tak podle Fraňkové jsou celkem 160 milionů korun, tedy zhruba o 100 milionů víc, než původně kraj předpokládal.
0: Kdy tedy bude hotovo a kdy se budou moci studenti opět do tříd ve svojí ksíkově vrátit?
1: Stavba má být dokončena před koncem roku 2026, pak bude nutné budovu taky vybavit. Zatím je dohoda kraje s vedením gymnázia, ředitelkou Radkou Balunovou, taková, že pro školní rok 2026 až 2027 by bezmála 500 studentů a 60 zaměstnanců dál zůstalo v budově bývalé jezuitské koleje naproti kostelu Zvěstování Panny Marie, kde Ústecký kraj také platí pronájem těchto prostor. A stěhování gymnázia zpět do Svojsíkovy by proběhlo příští rok v době letních prázdnin.
0: Zjistila kolegyně Lucie Hyzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever žije.

0: Michal David v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Jinak máme přesně minutu po půl třetí a taky u nás ve vysílání čas na pravidelné tipy. A začnu tipem pro rodiče malých dětí, které třeba teď zrovna doma zlobí, a to do Teplic. Klasická pohádka o Sněhurce a jejich kamarádech trpaslících, doplněná krásnými písničkami, je dnes hned dvakrát připravená v Domě kultury v Teplicích ve Společenském klubu. Maňáskové divadlo Teplice ji uvede pro nejmenší od zhruba 4 let v 16 a také v 17 hodin. Divadlo je i v programu Krušnohorského divadla v Teplicích. Komedie inspirovaná skutečnou událostí o tom, jak neuvěřitelné okolnosti kolikrát mohou změnit život, Nejsem cvok. Přiveze jí divadlo Kalich, aby v hlavních rolích uvidíte Radka Holuba, Alenu Mihulovou, Petra Buchtu, Barboru Mošnovou. Začátek je v 19 hodin. Chomutovské městské divadlo má pro vás pro změnu komedii divadelní společnosti Háta inspirovanou slavným filmem Světáci. Tady se v různých alternacích objeví Mahlena Bočanová, Adela Gondíková, Olga Želenská, Vlasta Žehrová, Ivana Andrlová, Lumír Olšovský, Filip Tomsa, Viktor Limr, Martin Sobotka a další. Představení začne opět v 7 hodin, ale v Chomutově nabídnu ještě o půl hodiny dříve světovou hudbu pro 4 saxofony. Tak se jmenuje koncert souboru Four Brothers, kde uslyšíte jazz, swing i filmové melodie. V Chomutovské městské knihovně začíná koncert v 18 hodin a 30 minut. Zpět k divadlu a 7 hodině. Městské divadlo v Žadci dnes nabízí komedii Láska, sex a žárlivost souboru La divadlo. Jak pomstit nevěru své manželky? Zabít soka anebo svést jeho manželku? Tady se v hlavních rolích představí Daniela Šinkorová a dále Lucie Vojtová, Kristýna Janáčková, Martin Davídek, František Skopal a Ladislav Ondřej. Novinka městského divadla v Mostě, svatební komedie Než hvězdy zapadnou, měla premiéru v pátek. Vy ji dnes můžete vidět na velké scéně, ale pozor, už v 17 hodin. Skončíme v Ústí nad Labem, Labutím jezerem. Baletní klasiku Petra Iljiče Čajkovského má pro vás divadlo města Ústí nad Labem opět v tradiční 19. hodinu.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Rangers teče voda o 14 hodin 38 minut. S vámi stále pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A před námi teď další slavný Severočech. A Milan Knutek nám dnes představí člověka, který se sice u nás na Severočech narodil, ale svou slávu si vydobil až v našem hlavním městě.
1: Slavní Severočeši.
2: V Libuchovicích se v roce 1858 narodil významný lékárník Max Fanta. Farmacii vystudoval na Německé univerzitě v Praze. V roce 1884 převzal slavnou lékárnu u Jednorožce na Staroměstském náměstí, která existovala už od středověku. Proměnil ji v prestižní podnik a jedno z center pražské společnosti. Patřil totiž ke generaci vzdělaných farmaceutů, kteří kombinovali vědu, podnikání i společenský život. Jeho manželkou byla Berta Fantová, pocházející z bohaté židovské rodiny. V jejich společném domě u kamenného beránka na Staroměstském náměstí provozovala vyhlášený literární a kulturní salon. Scházela se tu pražská i evropská intelektuální elita, například Franz Kafka, Max Brod nebo Hugo Bergman. A také Albert Einstein, který zde kromě diskuzí hrával na housle. Max Fanta proslul tím, že vynalezl takzvanou Fantovu lékárenskou třecí misku, vyrobenou z melaminové pryskyřice. Byla odolná a lehčí než sklo, usnadňovala práci při přípravě mastí a krémů. Odborná literatura kdysi znala také Fantův sterilizovaný solný roztok k podkožnímu užití při arterioskleróze nebo oslabení organismu. Max Fanta zemřel v Praze v roce 1925. Jeho dcera Elze byla první ženou, která u nás farmacii vystudovala.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chladková dospívala za 12 minut, tedy 15. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Radnice v Novém Boru teprve tento týden zahájila plošnou seč trávníků, a to kvůli suchu na začátku sezóny. Teď už se půda alespoň částečně nasytila vodou a sekačky mohou vyjet. Více si k tomuto tématu připravil náš redaktor Jiří Jelínek, kterého zdravím ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Znamená to, že se v Novém Boru od zimy tedy tráva nesekala?
1: To ne, trávníky se ale udržovaly hlavně v centru města, teď už se seká po celém území Nového Boru. Důvodem odkladu bylo, jak už jsme řekli, sucho. Mluvčí radnice Jiří Lebiš uvedl, že tráva v období bez srážek je oslabená a zkrácení by mohlo vést k dalšímu poškození, zpomalení růstu nebo vyschnutí. Město údržbářské firmě také zadalo podmínku, aby nesekala v době, kdy trávy intenzivně kvetou. Rozvíření té hmoty by mohlo krátko zvýšit množství pylu ve vzduchu, což by neocenili alergici. Sekat se ale nedá ani když déle prší, protože toto pak stroje se bortí do podmáčeného terénu a v trávnicích mohou vznikat koleje. Pro seč tedy není vhodné úplně jednoduché najít vhodný termín. Přednější je ale podle starosty Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj ochrana a kvalita veřejného prostoru.
0: Nový Bor není jediným městem, které při údržbě zeleně zohledňuje přírodní procesy. Můžeš dát nějaké příklady?
1: No, nemusíme chodit daleko, k údržbě zeleně v posledních letech začaly citlivěji přistupovat i sousední České Lípy. Jako příklady mi místostarosta Jakub Mencel ze starostů pro Liberecký kraj popsal třeba to, že technické služby mají zákaz sekání při teplotách nad 26 stupňů Celsia. Dále se nechává další tráva kolem stromů a tak tam, kde to je možné, sekáči nechávají i další ostrůvky zrostlejší vegetace. V České Lípě to vzhledem k většinou nepravidelnému tvaru nazývají brambory. Takzvanou mozaikovou seč údržba aplikuje třeba také ve místech ve Stráži Podralském a v dalších městech a obcích. Pozitivem je samozřejmě zlepšení prostředí pro různé brouky, ptáky a obecně podpora přírodní rozmanitosti. Tím, že se seká menší plocha, samozřejmě klesají i náklady. Jak mi ale popsal nezávislý starosta Brněště Michal Vinč, údržba je náročnější na koordinaci a někteří lidé mohou obci vyčítat, že se nestará. I proto u těchto ploch v Brništi mají vysvětlující cedule.
0: O moderním přístupu k údržbě zelených ploch ve městech jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Marie Rotrová, samozřejmě Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. Za 6 minut už je tady celá a nás čekají další zprávy a Jiří Zeman například prozradí, že obci z Teplicka připravují připomínky k dopadům těžby a zpracování lithia v Krušných horách.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819.

0: A večer místy déšť nebo přehánky a teploty mezi 18 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Veřejnost se může vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Dokumentace k vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí je zveřejněná na webu Ústeckého kraje. Připomínky je možné podávat do 11. června na Ministerstvo životního prostředí. Této možnosti využije taky město Dubí. Cínovec, kde chce Geomet těžit, patří do jeho katastru, říká starosta Jiří Kašpar z ODS.
1: Co se týká těžby a zpracování lithia u Cínovce, připomínky tak se budou týkat především té dopravy různých těch technologií nebo některých těch návrhů těch jednotlivých tras.
0: Připomínkovat bude podle nezávislého starosty Stanislava Molnára taky újezd Deček, kde bude překladiště vytěžené rudy. Tým z Fakulty životního prostředí na Ústecké univerzitě pomocí dronů naskenoval kostel na Nebevzetí Panny Marie v Mostě. Přesunutý kostel tak má digitální dvojče. Vědci na něm testovali technologii, kterou chtějí využít v příštích týdnech v centru Ústí nad Labem, kde chtějí zmapovat takzvaný šikmý kostel nebo divadlo. Informovala o tom dnes mluvčí univerzity Jana Kasaničová. Cílem specializovaného týmu je stanovit postupy, jak s pomocí dronů a fotogrametrie vytvářet 3D modely bez chyb a v slepých míst. Zemědělci zvažují, že budou méně hnojit kvůli zdražování. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. Omezení hnojení by znamenalo nižší výnosy plodin. Zemědělci proto požadují i systémová řešení růstu cen na evropské úrovni, říká předseda svazu Martin Pícha.
2: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, to může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
0: Většina zemědělců má letos podle Píchy ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Zdražení hnojiv by se ale na cenách potravin mohlo odrazit příští rok. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se budou o pacienta starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici.
3: Počasí.
0: Zítra čekejte po většinu dne velkou oblačnost, během odpoledne a večera se místy déšť nebo přehánky. Ojedinile i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Chomutovsku na silnici 568 v Tušimicích se srazila dvě osobní auta. Na silnici číslo 8 ve Velemíně na Litoměřicku se stala dopravní nehoda. Další nehoda je v Chabařovicích na Ústecku u kruhové křižovatky na Husově náměstí. Na silnici číslo 13 na Mostecku u Otvic leží několik tvárnic, projíždějte tam opatrně. A na Ústecku v Nové Vsi u Pláně bouralo osobní auto s autobusem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je tu stále pro vás a v něm také spousta zajímavých informací. Bojím se přestat, to říká herečka Iva Janžurová, která téměř denodenně stále vystupuje v divadle a v něm oslaví i dnešní 85. narozeniny. Více prozradíme už za pár chvil. Podíváme se to také do Chabařovic na Ústecku, které museli dříve nebo měli ustoupit těžbě hnědého uhlí, nakonec se tak ale naštěstí nestalo. A my si tuto obec představíme v seriálu Příběhy severočeských měst a obcích. A bude to další kulturní tip, a to pozvánka na zítřejší přednášku Tajnosti Karla Hynka Máchy. Poslouchejte dál Český rozhlas Sever a v něm i písničky, které nestárnou, třeba Moniku Absalonovou nebo Václava Neckáře.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: 3 hodiny, 12 minut k tomu odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje. Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
0: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
0: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
4: Sedni si.
5: Já sedím.
4: Ona sedí.
0: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
4: Zavři oči v rouku.
6: Ale, vyníky letí.
0: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
5: Proč se u nás někdy nezastavíš?
6: Nechodím po návštěvách.
5: U nás to přece není žádná návštěva.
0: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě.
7: Děkujeme.
0: Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
8: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
8: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
0: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Divokej byl 15 hodin skoro 23 minut. To byl jejich hit s názvem Malování a v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever nás teď čeká další díl seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A my se vydáme do Chabařovic, pokud byste Chabařovice náhodou neznali, najdete kousek od Ústí nad Labem a začínají se proměňovat v oblíbené rekreační místo a to hlavně díky nedalekému jezeru Milada. Více nám teď prozradí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Chabařovice na Ústecku leží kousek od místa, kde se v roce 1426 odehrála slavná husitská bitva na Běhání. V 11. století byly Chabařovice osadou na srbské obchodní stezce do Saska. V roce 1520 se už o nich mluvilo jako o městečku správy vaření piva a výroby sladu. Od září roku 1609 přešlo vlastnictví Chabařovic pod Chlumec. V 18. století se město potkalo se svým osudem. V roce 1774 byla v okolí Chabařovic objevena naleziště hnědého uhlí. Po příchodu nového majitele chlumeckého panství v roce 1830 se naplno rozjela těžba. Po únoru 1948 byl centrem těžby velkolom Chabařovice. V průběhu let se lom rozšiřoval a v jednu dobu to už vypadalo, že celé Chabařovice ustoupí těžbě stejně jako Hrbovice, Viklice, Otovice nebo Zalužany. Ve druhé polovině 80. let začalo docházet k demolicím. V roce 1987 padl k zemi také evangelický kostel, který stával na Husově náměstí. Události v listopadu 1989 znamenaly pro město doslova záchranu života a budoucnosti. Byl to začátek konce těžby uhlí u Chabařovic. Zatopením velkolomu Chabařovice po ukončení těžby v roce 1997 vzniklo jezero Milada, které je dnes oblíbeným rekreačním místem Ústečanů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: To byla skupina Blondie, hit s názvem Maria. Minuta, zhruba 10 vteřin nám zbývá do půl čtvrté, je čas na náš další tip na Českém rozhlase Sever. Letos si připomínáme 190 let od nešťastné smrti básníka a prozaika Karla Hynka Máchy. To, co o něm v učebnicích nenajdete, se můžete dozvědět zítra v Městské knihovně ve Štětí. V 16:30 tam začne přednáška Tajemství Karla Hynka Máchy, spisovatelky, scénáristky, lektorky a blogerky Martiny Bittnerové, kterou teď vítáme i u nás ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Prozradíte nám alespoň nějaké malé tajemství z jeho života i do vysílání?
1: Mohla bych třeba pro zajímavost říct, že zřejmě jedna z jeho prvních lásek byla Filipína Rošrová, byla to herečka, mladá dívka, do které se Mácha zamiloval a dokonce jí věnoval báseň.
0: No a co se na té přednášce zítra o této důležité osobnosti české historie tedy dozvíme? Jak ta přednáška bude vypadat?
1: Projdeme společně, nebo já projdu společně s diváky celým jeho životem, to znamená od narození až teda po ten tragický konec, a zastavím se samozřejmě u takových těch důležitých milníků a zmíním i to, že neznáme vlastně, nebo nemáme portrét skutečný Karla Hynka Máchy, proč ho nemáme a nebo možná proč ho nemáme a jak teda asi pravděpodobně ten Mácha vypadal.
0: Je během toho odpoledne, během té přednášky možné se vás třeba i na něco zeptat? Bude to i tak trošku beseda?
1: Určitě, vždycky dávám prostor těm přítomným návštěvníkům, aby se mě na něco zeptali, a naopak mám velice ráda, když se z toho potom třeba v závěru stane taková všeobecná diskuze, protože si myslím, že je zvlášť v dnešní době velmi důležité se osobně setkávat i nad takovými tématy hledat zajímavosti a věci, které se nás můžou i dnes dotýkat.
0: Takže přednáška Tajemství Karla Hynka Máchy spisovatelky Martiny Bittnerové zítra v Městské knihovně ve Štětí v 16:30. Doufám, že jsem to nespletl, je to tak?
1: Ano.
0: A my se rozloučíme a já se budu těšit třeba někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Václav Neckář, písničky, které nestárnou, dobrá zpráva. 15 hodin 36 minut, pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je stále s vámi a my jsme slavili dnes narozeniny Ivy Janžurové a přálí k narozeninám i dopoledne v pořadu Dáme řeč. Petr od Teplic si pamatuje dokonce promítání petrolejových lamp v Krupce, kam Iva Janžurová osobně přijela.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Představte si, že před mnoha lety, kdy mojí dceři bylo 10, teď jí bude 60, mě požádal vedoucí kina v Krupce, abych zajel do Prahy pro Ivu Janžurovou, protože v té Krupce se promítalo petrolejové lampy.
2: Ano.
1: Takže jsem vzal tu 10letou dceru, jeli jsme do Jindřišské, naložili jsme ji a jeli jsme teda do té Krupky. Celou cestu jsme povídali. Kino bylo prasknutí, že jo? Pak to skončilo. Pokud je ještě manželka toho Jirky Hancela nějakou večeři. A zase jsem ještě v noci vyvezl tu Ivu tam, kde bydlí, na tu Hořechovku. Tak tohle to je s Ivou.
2: To je vzpomínka přímo osobní. A o čem jste si povídali, osobní. Pamatujete si to?
1: No tak to se nedá pamatovat, když je to opravdu tolik let, skoro 50, že jo? Ano. Ale Iva bezprostřední.
2: Tak já vám děkuji. Co byste paní Janžurové popřál?
1: No samozřejmě to zdraví a to 95, třeba.
0: Zítra budeme mluvit o tom, jestli umíme poskytovat první pomoc a jestli už jsme se někdy v takové situaci objevili, kdy to bylo třeba nutné někomu pomoct. Zavolejte nám, dodáme řeč opět po 9. hodině na linku 475 212 212 anebo pište už teď na e-mail damerec@rozhlas.cz. A teď už u nás v pohodovém odpoledni pokračuje duet Erosa Ramazzotti a zpěvačky Eliše Kisa. A stále hezké odpoledne.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Činasky, Láska a Data, 15 hodin 47 minut pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Bezpečnější přechody pro chodce a nové semafory na křižovatkách u nemocnic v Ústí nad Labem. Město zahájilo práce v ulici Sociální péče. Jak to tam vypadá, tak to nám teď přiblíží náš reportér Jáchym Zvoníček. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. V této ulici začaly práce u odbočky k plicnímu a infekčnímu oddělení v ulici Na Kabátě na vzniku nové zastávky MHD a semaforů. Podle vedoucího projektu ze stavební firmy STEK Jiřího Macha, dělníci bourají chodníky pro položení základů a připravují osazení nové techniky a kabelů. Zatím nebylo potřeba zasahovat do jízdního pruhu, takže provoz není nijak omezený. V následujících týdnech se ale kvůli dalším postupům prací řidiči mohou připravit na omezení komunikace na jeden jízdní pruh v každém směru. Aby trolejbusy MHD neblokovaly dopravu déle než je nutné, tak je u nemocnice místo dvou jedna provizorní zastávka.
0: Co konkrétně se tam změní?
1: U všech přechodů budou podle vedoucího městského odboru dopravy a majetku Dalibora Dařílka semafory. Ty tam dosud nejsou. Když bude chtít někdo přejít, bude muset zmáčknout zelenou, aby systém semaforů zastavil dopravu. I pro auta budou chytré semafory. Ty poznají, když se třeba blíží auto a změní červenou na zelenou. Nebo naopak, když na křižovatce bude přijíždět vozidlo z vedlejší ulice. Na křižovatce Sociální péče, Mezní a stanoviště záchranné služby zmizí nepoužívané zastávkové zálivy. Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v úseku u nemocnice by měly skončit v srpnu.
0: Co bude následovat a kdy bude hotovo?
1: Bezpečnostní úpravy budou pokračovat dál směrem do centra k letnímu kinu. Chytré semafory jsou už na křižovatce Sociální péče, Stará a Krušnohorská u takzvaného hoteláku. Novinkou budou podle Dařílka semafory pro auta i chodce na další křižovatce. Ulic Bělehradská, Malátova a na spojce. Tam tudy třeba chodí děti do školy a ze školy.
0: Kdy to bude všechno hotové a kolik za to město zaplatí?
1: Mělo by to být v listopadu, jak řekl vedoucí odboru dopravy. Město za úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti, zejména chodců, zaplatí bezmála 76 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace.
0: Prozradil náš reportér Jáchym Zvoníček. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je u konce. Samozřejmě po 16. hodině tady budou další zprávy, s nimi se do studia vrátí kolega Jirka Zeman a pak už Humoriáda. Přivítá vás v ní Patrik Rozehnal a také svého dnešního hosta, a to herce Václava Vidru. Připravte si telefony, budete vybírat scénky a posílám ještě skupiny ABBA nebo Olympic a budu se po 17. hodině těšit se všemi naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu, údajně prodávali padělané vstupenky na fotbalovou ligu mistrů. Pamětní síň Emila Fili na zámku v Peruci se v plánovaném termínu v červnu pro veřejnost neotevře. Počasí na zítřek velká oblačnost.

0: trestný čin vydírání, je ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. Druhému muži hrozí 5letý trest, stíhán je na svobodě. Celková škoda přesahuje 1 100 000 korun. Poškozených je více než 70, informovala o tom dnes na webu mluvčí policie Miroslava Glogovská. Galerie Benedikta Rejta v Lounech letos odložila plánované červnové otevření pamětní síně Emila Fily na zámku v Lounech. Podle mluvčí galerie Veroniky Rejfířové je nutné na zámku udělat technické opravy. Výstava Orel Rosápe Orla o pozdní tvorbě Emila Fily tak zatím nebude veřejnosti přístupná.
1: Výstava připomíná Filovo působení v Peruci po roce 1947 a zaměřuje se i na vliv čínského umění na jeho tvorbu. Galerie teď podle Rejfířové jedná s provozovatelem zámku o obnovení provozu a nový termín otevření chce veřejnosti oznámit co nejdříve. Z Lounska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
2: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně.
3: Počasí.
0: Zítra čekejte po většinu dne velkou oblačnost, během odpoledne a večera místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí u Prackovic nad Labem stojí Ukrajince porouchané auto. V Mostě v ulici Josefa Suka dělníci budují bezbariérový vstup do parku. Projíždí se tam zúženými pruhy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
5: Abych slepe viděl.
4: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom je den ďábelsky čokoládového dortu.
5: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
4: Ano, a pobavíme se.
5: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
3: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Konečně jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si čistil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. To fakt, je,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, samo sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, tak víc na nešeřeje. No, tak. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxoval.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, ty bys mohla, to bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je.
2: Fůr,
3: ano, každou
2: minut.
3: Hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osu.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takový, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky tam, otázka, ne. Kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení, noci, no.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání Gota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor Mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Jenžurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Jenžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Medlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTTV Václava Vybru.
2: Díky. Já vás taky zdravím.
4: Pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře,
2: děkujeme
1: moc.
2: Krásný
1: kdo dál? Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Jenžurové s panem Kopeckým.
1: Ano,
2: děkujem.
1: A s televizorem z Dalího rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat, tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně kuvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Kivne! Dostal už! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televizi.
7: To je sen, že mnoho
6: něco. Na mě si spekuluje.
7: Mně se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš? Já na tu bednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna!
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal?
7: Já to jednou udělám! A tebe, to se mám na tebe!
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to. Žádný. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místnosti 2.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám, jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel!
7: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popel, popelíček, to je naše! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně!
6: Kam jdeš? Tady teplichu! Do hospody, jo!
7: Tady se bude luxovat! tady se bude gruntovat, tady se bude pucovat, čistit, tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nemozí ho. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím, že když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím, že možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
6: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš, že jsem luxovala.
7: My jsme si zalukžovali.
6: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
6: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
6: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
6: No, to je 8 pryč, to.
7: Definujeme se.
6: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam, funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: by se namakal
2: je,
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten, Roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká. Jsme zhruba v polovině vysílání dnešní Humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš a koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Fakt?
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi více
1: nebo méně... řekli, že no tak takhle ne, to vememe na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já že bych to zkusí... učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: A to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: Si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako lety nastřádal jako životní zkušenost
2: no,
1: hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám to se sebou
2: určitě,
1: se svým životem spokojený,
2: pak
1: může
2: případě,
1: pomáhat
2: ale
1: někomu
2: kde
1: dalšímu.
2: Na to brát ten čas? Potom.
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: Co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljoško. A ty?
4: No co pak já vydržím ledaco. Co, jako, budeme dělat?
3: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku... popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem? No tak o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím, tak začni ty.
4: Já? No, tak tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na Piruchin, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je. Aljoško, ale víš, o těchto věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne. Nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich,
4: miláčku. No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména plíko.
3: Aljoško.
4: Hele, nebo nosím jen takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
3: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
4: No, já nevím. No tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
3: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
4: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
3: Heď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
1: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
2: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
1: Možná to byla tak malá role na tobě mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by tam dost nepravděpodobné.
2: Čurdičku.
1: Při počtu jeho čurdiček.
2: Ne, přibliž do mojich čurdiček.
1: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
2: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
1: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád? Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás s vás videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásnej den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý den, tu je Jana Skalica. Zdravím pana Vidru a i pana moderátora. A dala by som si Felixa.
1: Felix Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska.
2: Den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felix Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: To mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to asi
2: ne, to mě ani nevyčerpává, to je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo,
2: díky.
6: Děkuji.
1: My taky za zavolání.
2: Se. Mějte
1: se mějte,
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplně, když se nastupuje do nového místa, víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekl ne, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No
7: to...
8: nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
7: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat? Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je, hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je, samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No, vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se, tady...
8: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, všem,
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano,
7: sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo,
8: tady.
7: Vlastně obrácení, tady, kde jste
8: se narodil. Vy jste mě chtěl, já už no. Tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš to? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No, dovednosti, ne, no tak
1: zkušenosti.
2: Dovednosti taky byly nějaký.
1: Jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál. A ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne, ne. Nehrál.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, kdy jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04, stačí poslat heslo Humor Mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor Mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba.
4: Tak to jsem teď zprostřena. V zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte.
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodiny, záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat, já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: No zpívat já dovedu, ano, ale nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych.
7: Co větře, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Je zajímavý, no. Na tom přece není vůbec nic zajímavého.
6: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
6: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
6: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
6: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
6: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
6: V žaludku,
7: jo. Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
6: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
6: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
6: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
6: Ty se stlačej. A to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
6: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
6: zachytí. Hlasivka. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
6: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
6: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
6: No samozřejmě, taky ano. jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vašku, ať
4: se daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než je unijní průměr. Svatý a prostřední vrch v Kadani na Chomutovsku spojuje nová lávka za 26 milionů. V Mimoni na Českolipsku opravují vodovod na sídlišti. Dnes čekejte velkou oblačnost, odpoledne a večer místy déšť nebo přehánky a teploty mezi 18 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
3: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
4: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průmysl.

0: Sanického z ODS mohla začít sloužit zhruba za měsíc. Město stavbu platilo ze svých peněz, protože se nepodařilo najít vhodný dotační titul, který by ji podpořil. Do budoucna město plánuje oba zalesněné vršky propojit trasou pro cyklisty. Sídliště u nemocnice v Mimoni na Českolipsku bude mít nový přívod vody. Severočeská vodárenská společnost mění potrubí, které v posledních letech několikrát prasklo. Kvůli stavbě není nutné rozkopávat silnice a chodníky. Rozvod vede z velké části pod travnatými plochami.
1: Tam, kde potrubí podchází vozovky, stavební firma využívá takzvané protlaky. Nové napojení bytových domů bude podle starosty Petra Krále zahnutí ANO z boků budov, kde nejsou chodníky. Od července naváže výměna vodovodu a kanalizace v ulici Hvězdovská. Tam práce potrvají nejméně do příštího roku. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Víc než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, které mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu asi 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května.
2: Počasí.
0: V noci čekejte převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte po většinu dne velkou oblačnost, během odpoledne a večera místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 22, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 60. kilometru ve směru na Prahu u Radejčína stojí porouchané auto a v Ústí nad Labem ve Velké Hradební počítejte s dopravním omezením kvůli stavebním pracím.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Odpoledne na Českém rozhlase Sever pokračuje. Pojďme se podívat, co se během dne událo u nás na severu Čech. Začíná Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Začal den v kraji. Přehled nejen toho, co v této hodině uslyšíte, přinese teď Jiří Zeman.
2: Veřejnost se může do 11. června vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Této možnosti využije taky město Dubín. Cínovec, kde chce geomet těžit, patří do jeho katastru. Pokračuje starosta Jiří Kašpar z ODS.
3: Připomínky se budou týkat především té dopravy, různých těch technologií nebo některých těch návrhů, těch jednotlivých tras.
2: Víc uslyšíte už za chvíli. Chomutovští kriminalisté stíhají dva muže, kteří prodávali falešné vstupenky na fotbalová utkání. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské nabízeli přes internet padělané lístky na lednový zápas Ligy mistrů mezi Pražskou Slavií a španělskou Barcelonou. Staršímu z obviněných hrozí až 8 let vězení, mladšímu pak až 5 let. Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Například v Mostě klesl loni počet vloupání díky zkráceným řízením téměř o polovinu. Další informace přineseme v této hodině. Tým z Fakulty životního prostředí na Ústecké univerzitě pomocí dronů naskenoval kostel na nebevzetí Panny Marie v Mostě. Přesunutý kostel má tak digitální dvojče. Vědci na něm testovali technologii, kterou chtějí využít v příštích týdnech v centru Ústí nad Labem, kde chtějí zmapovat takzvaný šikmý kostel nebo divadlo. Informovala o tom dnes mluvčí univerzity Jana Kasaničová. Ústecký kraj vstupuje do nové turistické sezóny s radou novinek v dopravě, například s nabídkou ukázkových jízd novými zelenými vlaky nebo novým přívozem.
1: Jezdí mezi Baňovem a Brnou každý den, tak jak je otevřené koupaliště, a nemá jízdní řád.
2: Další informace přidá Jakub Jeřábek z krajského odboru dopravy zhruba v 17:30. Učitelky si vyměnily na den své povolání za fotbalové trenérky. I to přináší největší školní fotbalový turnaj McDonald's Cup. Finále Ústeckého kraje bylo dnes na programu v Teplicích. Podrobnosti uslyšíte 10 minut před 6.
1: Souhrn toho, co se dělo na severu Čech, nám teď přinesl Jiří Zeman na Českém rozhlase Sever. Teď už pokračuje Den v kraji.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Marie Rotrová, posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní Den v kraji. Jak by měla vypadat těžba lithia na Cínovci a jak to ovlivní životní prostředí, zkoumá Ministerstvo životního prostředí. Dokumentaci zveřejnil také Ústecký kraj. Připomínky k vlivu těžby a zpracování rud je možné na ministerstvo posílat do 11. června. Podrobnosti v našem dnešním vysílání probrali Petr Beran a Jana Vitásková.
1: Těžbu připravuje společnost Geomet, kterou vlastní z 51% skupina ČES. Zbylá část patří australské těžařské společnosti. Geomet chce vytěženou lithnou rudu z krušnohorského Cínovce přepravovat na překladiště v areálu Dukla u Újezdečku a poblíž bývalé železniční stanice Lesní brána u Teplic a pak ji zpracovat v někdejší elektrárně Prunéřov na Chomutovsku. Dubí, kam Cínovec patří, bude podle starosty Jiřího Kašpara z ODS dokument EIA připomínat.
2: Dubí jako město tak v minulosti pamatuje, kdy se tam těžilo uhlí, kdy se tam těžil cín. Víme, jak ty lesy vypadaly. Dneska to tam je nádherné, je tam nádherná příroda, která měla být i součástí plánované CHKO Krušné hory a panuje tam obava, co vlastně bude do budoucna a zda to město opravdu bude z toho nějak profitovat, protože v minulosti, když se těžilo uhlí, část katastru zmizel, tak ti lidé dostali pouze 2000 korun pohřebného a to bylo všechno.
1: A teď má být podle dubského starosty Kašpara poplatek za vydobitý nerost asi 27 milionů korun ročně. Roční rozpočet města je 240 milionů.
3: Z čeho mají v Dubí v souvislosti s tou těžbou lithia vůbec obavy?
1: Tak v Dubí se podle starosty obávají především nárůstu dopravy, taky zničení turistických cest nebo odebrání lázeňského statusu. Taky spolek Cinvald upozorňuje na rizika, uvádí za spolek Kamila Vítek-Darinková. Kritizuje třeba nedostatek informací nebo možný úbytek vody v okolí Cínovce. Dokumentem se zabývají taky v Újezdečku, kde má být překladiště vytěžené rudy. V sousedství mělo být 77 parcel pro rodinné domy. Obec má projektovou dokumentaci, ale se stavebním povolením vyčkává, říká starosta Stanislav Molnár z uskupení pro lepší Újezdeček.
4: Nemá cenu prostě stavět další 20 parcel poblíž překladiště, kde pojede nějakých 104 vlaků týdně. Jo. Tam by určitě u té trati asi nikdo nic stavět nechtěl.
1: A Teplice podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO prostudují dokumentaci s odborníky a připraví vyjádření, které bude hájit město a jeho obyvatele.
3: Už jsme říkali, že ty připomínky je možné podávat do 11. června. A co se bude dít potom?
1: Tak to písemné vyjádření je potřeba zaslat na Ministerstvo životního prostředí. Po posouzení vlivu na životní prostředí následuje příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. A se zahájením projektu Geomet předběžně počítá v roce 2030.
3: Shrnuje Jana Vitásková a já za to děkuji. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Hlavně herecká dvojice Marek Lambora, Eva Burešová, píseň kovbojská. 17 hodin 23 minut před námi je předpověď.
1: Počasí.
0: A jak to s počasím bude vypadat, nám dnes v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever prozradí Klára Bubnová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: A pojďme se na to odpoledne podívat, jak to teď u nás na severu Čech vypadá, co se bude dít dál v dalších hodinách.
2: Tak máme převážně oblačno a ta oblačnost na obloze vydrží i v těch následujících hodinách a také během večera a noci. Teploty odpoledne vystoupaly mezi 19 a 22 stupňů a na horách potom mezi 14 a 17 a podobné teploty můžeme očekávat i během zítřejšího dne. V noci potom klesnou mezi 10 až 7 stupňů, na horách mezi 8 a 5. No a během večera ještě z počátku noci se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, jinak potom už bez srážek.
0: Kromě těch teplot, co se zítra ještě bude na obloze dít?
2: Tak zítra po většinu dne čekáme velkou oblačnost během odpoledne a večera se potom vyskytnou místní přehánky nebo déšť. Nelze vyloučit ani výskyt bouřky. No a ty srážky budou až později večer, až později večer jich bude ubývat a to také už i té oblačnosti.
0: Prozradila meteoroložka Klára Bubnová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Celine Dion na Českém rozhlase Sever, 17 hodin 31 minut, posloucháte stále Dnešní den v kraji. Ústecký kraj vstupuje do nové turistické sezóny s řadou novinek v dopravě. Třeba s nabídkou ukázkových jízd novými zelenými vlaky, které Severočeské koleje ovládnou v příštím roce. A nebo novým přívozem s Jakubem Jeřábkem z odboru dopravy Ústeckého krajského úřadu, o tom mluvila Lenka Šobová.
1: Máme ještě jednu takovou za mě letní novinku v zásobě, protože když se řekne Brna, tak já mám léto a koupaliště. A ta novinka se týká právě Brna a Vaňova. O jakou novinku jde?
2: Je to právě přívoz. Přívoz na řece mezi vámi zmíněným Vaňovem a Brnou. Přívoz jsme ve spolupráci s technickými službami města zařadili do dopravy Ústeckého kraje, takže přívozem je možné jet na jízdenku DUK, čili vlastně za tarif městské dopravy. Jízdenku je možné koupit přímo v aplikaci Důkapka, nebo samozřejmě na přívozu, a jezdí mezi Vaňovem a Brnou každý den, celý den, řekněme od nějakých 9 do 20 hodin, tak jak je otevřené koupaliště. A nemá jízdní řád, ten přívoz jezdí na poptávku, stačí zavolat na mobilní číslo pro ten účel určené a přívoz přijede.
1: Takže na zastávce cedulka s telefonním číslem, zavolám. Čekám na tomhle břehu a chci na ten druhý.
2: Ve Vaňově i v Brně na tom místě přístaviště je právě cedule z pokyny a přívoz přijede. Přívoz je elektrický, takže dokonce je to naše bezemisní vozidlo. Přívoz je jeden z baterie poháněný.
1: Ekologický způsob, která překonat Labe. Hezká a zajímavá záležitost. Říkal jste, že i na přívoz bude možné koupit si jízdenku v aplikaci Důkapka.
0: O přívozu mezi Ústeckou Brnou a Vaňovem mluvila Lenka Šobová s Jakubem Jeřábkem z krajského odboru dopravy.
3: Den v kraji.

0: Jiří Schillinger dospíval přesně v 17:40, pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Na Mostecku loni klesl počet vloupání o zhruba polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam více využívají principu přípravného zkráceného řízení. Zadržení zloději se díky tomu nevrací po spáchání krádeže na ulici, ale putují rovnou za mříže. Náročný je tento postup pro policisty, kteří musí rychle nashromáždit potřebné důkazy, i pro státní zástupce a soudce, kteří musí rozhodnout v kteroukoliv denní nebo noční hodinu.
1: Největší a nejznatelnější úbytek jsme zaznamenali zejména u krádeží vloupání, kde ten pokles meziroční je minus 48%.
2: Popisuje loňský pokles krádeží v Mostě Martin Kováč, vedoucí hlídkové služby policie České republiky v Mostě. Podle něj čísla výrazně klesla díky spolupráci policistů, státních zástupců a soudců. Při zadržení zloděje v minulosti pachatel čekal na soudní líčení na svobodě a mohl dál vykrádat byty, auta nebo chaty. Policisté ale začali více využívat takzvaná přípravná zkrácená řízení, díky kterým pachatel několik hodin po krádeži putuje už odsouzený do vězení. Pokračuje okresní státní zástupce v Mostě Jakub Procházka.
3: Klade to samozřejmě určité požadavky na práci policie, která musí ty podklady sehnat co nejdřív.
2: Výhoda zkráceného přípravného řízení je podle Jakuba Procházky jednoznačná.
3: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá, a to se pak odráží právě v poklesu kriminality.
2: Předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová tento postup chválí, i když je pro soudce časově velmi náročný.
4: Je potřeba určitá flexibilita, rychlá reakce. To řízení přichází pro toho pachatele velmi rychle. Je to většinou v případech, které jsou jednoduché, prokázané.
2: A u jakých trestných činů je možné využít 48-hodinového zkráceného řízení?
3: Se jedná o krádeže, typicky jsou to krádeže v supermarketech, ale může se jednat i o vykradené sklepy. Na druhém místě to budou řidiči pod vlivem, to znamená přičin problém návykové látky. A jsou to řidiči, kterým byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
2: Doplnil okresní státní zástupce Jakub Procházka. Obdobnou praxi jako v Mostě provádí policisté, okresní státní zastupitelství a soudy i v dalších okresech Ústeckého kraje. Podle informací od jednotlivých okresních státních zastupitelství řeší takové případy jednou až dvakrát týdně. Například v Děčíně loni takto odsoudili 76 pachatelů krádeží. To je trojnásobně víc než před 4 roky. Jan Ben než Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: 17 hodin 49 minut pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Děti z celé České republiky hrají v květnu o postup do finále největšího školního turnaje ve fotbale McDonald's Cupu. Finále Ústeckého kraje bylo dnes na programu v Teplicích.
1: Zaber Matěj, nedej mu to! Pojď, vracej se! Pojď!
2: K McDonald's Cupu samozřejmě patří nejen děti, ale také jejich učitelky. Obecnové sedlo, ano, dobrý den.
3: Vlada Fejferová.
2: Jestli pak jste třeba studovala nějaká fotbalová pravidla, jak se hraje fotbal, nebo zajímáte se i o fotbal?
3: Poctivě jsem studovala, abych věděla, o čem to je. Ale jinak koukám ráda. Samozřejmě chodím i na děti se dívat k nám do nového sedla, takže i na chlapy, takže mám ráda fotbal.
2: Teď mířím tady zrovna k týmu, kde vidím samé ženy. Odkud jste?
4: Stankovice.
2: Vy jste učitelky?
4: Jo, ano.
2: Kluci, řekněte mi, vaše paní učitelky dávají vám nějaké fotbalové pokyny?
5: Ano.
2: Co ti třeba poradí?
5: Ať máme kopat do míče.
2: Vy jste taky malotřídka, tak jak to děti prožívají, že si zahrají na tak velkém turnaji?
6: Velmi. A dali jsme góla.
2: Tak teď velká radost.
6: Ještě jsme to neviděli.
7: Za to můžete vy.
6: Jo.
2: Ale sledujete fotbal jenom tady, když přijedete s dětmi, nebo na těchto turnajích McDonald's Cup, a nebo si pustíte fotbal i sami v televizi?
8: On se u nás na vesnici hraje taková ta poslední liga, taková ta pralesní třída, takže sledujeme i tu o víkendy.
2: Říká mi
8: Beránková Štěpánka.
2: A její kolegyně Pavlína Haňková, ta kroutila hlavou, že o fotbalu toho moc neví, tak...
9: Nevím nic.
2: Takže...
6: Ani ho neumím. Jenom vím, že se musí dát gol a že máme ty modrý hráče, protože jsou to naše děti. Že?
2: Tak paní učitelka, která tedy nefandí fotbalu, ale asi výtvarná výchova, nebo co učíte?
6: Výtvarnou výchovu, pracovní výchovu, přírodovědy, prvouky a jsem ještě ve družině.
2: Tak je šikovná a s dětmi udělali krásný transparent. Můžeš mi prozradit hlavní tvůrce, jak se jmenuješ?
10: Jakub Neuwirth.
2: Popiš, co je na tom transparent.
10: Znak Staňkovic, potom jsem tam ještě dal, aby jsme dali gol a vyhráli turnaj.
2: Další tým, Sokol Chyše. A vidím, že vy tedy nemáte žádný pánský doprovod, vy to tady máte sama na starost.
11: Ano, ano, ještě s jednou paní učitelkou na pomoc.
2: Kateřina Bernardová je tedy takovou učitelkou i trenérkou v jedné osobě.
11: Tak bych to taky řekla.
2: Kde jste přísnější, ve škole anebo tady?
11: Samozřejmě na hřišti, ano. Ve škole tolik ne, ale na hřišti nedám nic zadarmo.
2: Tady se dokážete opravdu odvázat?
11: Přesně. Ano.
2: Dostali jste gól.
11: Dostali jsme bohužel gól, ano. Teď jsem musela s váma povídat, nemohla jsem koučovat a je tam gól teda.
2: Takže vlastně já můžu za to, že soupeřky neviděli góly a u vás můžu za to, že jste gól dostali.
11: Dostali, ano, přesně tak. Tak vám děkujeme teda pěkně.
2: Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slavný duet Hany Zagorové, Petra Reska, Ta pusa je tvá v dnešním pořadu Den v kraji. Za necelé 4 minuty tady je 18. hodina. Připraveny budou opět zprávy a Jiří Zeman. No a pak už po 18. hodině vaše oblíbené písničky na přání přijde opět Míra Tartárek. Já posílám ještě kapelu Fleetwood Mac. Přeji vám krásný zbytek dne a zítra odpoledne naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Soudům se stále častěji daří zloděje odsoudit do 48 hodin od zadržení. V České Kamenici je nová budova pro dětskou skupinu. V Česku se budou vyrábět obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Počasí na zítřek velká oblačnost, odpoledne a večer místy déšť nebo přehánky a teploty mezi 18 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 tisíc odsouzených.
2: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy, státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
3: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
2: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
4: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
2: Díky zkráceným řízením klesl například na Mostecku loni počet loupání o polovinu. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Česká Kamenice na Děčínsku má novou budovu pro dětskou skupinu. V moderní dřevostavbě bude místo až pro 34 dětí od jednoho roku. Skupina začne fungovat od září. Nová dřevostavba zhruba za 35 milionů korun se nachází v areálu mateřské školy v Palackého ulici. Město plánuje také

0: znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
1: O nákupu Bushmasterů teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. 39-letý Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku. V dopise vyděrač hrozil možnými útoky v dalších zemích, vinu popírá.
3: Počasí.
2: V noci čekejte převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte po většinu dne velkou oblačnost, během odpoledne a večera místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 22, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Mostě v Rudolické ulici vjelo osobní auto do tramvajového kolejiště. Na dálnici D8 na Ústecku na 8,8 km ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem

Tolik Iveta Bartošová a Dej mi ruku. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které rozhodně nestárnou. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady nějaký čas večerní písničky na přání. Že posloucháte poprvé, neznáte kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo sem do telefonu do studia je 475 212 212 nebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, následuje mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první a k ní tady mám SMS-ku, než tady budou první telefonáty. Prosím, písničku Dobrý lidi pro Millerovi a paní Zdenu do Kralup. Děkuju, Hanka. Tak tady jsou Raduza a Robert Křesťan.

0: Pěkný večer, dobrý lidi, tak se jmenovala písnička od Radůzy a Roberta Křesťana. Jsou tady písničky na přání a teď už tady mám také nachystaný ten první telefonát po 18. hodině. A ve vysílání vítám paní Květu z Vysoké. Dobrý večer vám přeji.
1: Dobrý večer, Mirečku, tady je Květa z Vysoké. Tuhle písničku bych chtěla poslat milence do Českýho ráje, Marušce do Chomutova, Jarmile do Muslí, Martě do Barandova,
0: dobře.
1: Jarce a Dominice do Ústí.
0: Ano.
1: A Herbertovi a Gerlindě.
0: Dobře, také vám.
1: A si vemu ještě kousek pro sebe na uzdravení, protože mám naražený zápěstí.
0: Ano, tak hodně zdravíčka, dávejte na sebe pozor.
1: A že to posílá to i Roman, jo?
0: Dobře, tak Romana také zdravím a není záča. Jak jste si objednala, tak jsem nachystal, tady je Věra Martinová a Malý dům nad skálou. Ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Poli tedy Věra Martinová a Malý dům nad skálou. Jsou tady písničky na přání. Ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná další posluchačka. Konkrétně je to paní Anděla ze Hřivic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Mirku, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuji, děkujeme.
1: A dneska bych chtěla poslat písničku.
0: Tu. Chorvatsky se tady bude zpívat, ano, Mariana tady bude,
1: ano.
0: Ale od skupiny, která se jmenuje Dubrovačky Trubadury, nějak tak se to a snad čte, doufejme, nerad bych kazil nějakou řeč. Tak komu zahrajeme tuhle písničku?
1: A bude to pro vás do rádia,
0: děkuju.
1: Pro všechny posluchače a pro Pepu do Štětí a Božence do Jirkova a do Žadce.
0: Dobře, a také vám.
1: Do, do Německa Herbertovi a Lindě.
0: Tak, no a abych to dopověděl také vám, asi jako vzpomínky na ty časy, kdy se jezdilo na tu dovolenou do té Jugoslávie a tohle se tam pouštilo a hrálo, hráli to tam ty kapely u té pláže. Tak, až se hezky vzpomíná, za chviličku pustím tu písničku a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, nashledanou.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady večerní písničky na přání. A já už tady mám na telefonu další posluchačku. Tentokrát ve vysílání srdečně vítám paní Milenu z Českého ráje. Dobrý večer.
1: No, krásný večer, pane Míro, vám a všem posluchačům. A slyšela jsem Květušku, tak ji dávám taky zahrát. A Romanovi k tomu ještě.
0: Ano.
1: Potom Marušce do Chomutova, Ivetce do České Lípy a Marcelce do Neštěnic.
0: A také vám. A říkalo jste, že byste ráda slyšela písničku, která se oficiálně tedy jmenuje California Blue. Také se tam zpívá, myslím, v textu něco o Telefon Blue, vidíte, jak jsme se tady povídali.
1: Ano.
0: Ale hlavně nám tady bude zpívat skvělý Roy Orbison. Tak i pro vás, ať máte krásný večer a zase někdy štěstí, až budete volat. Naslyšenou.
1: A vy taky a moc vám děkuju. Mějte se hezky.
0: Ještě jednou děkuju.

0: další z písniček, která jisto jistě potěší, tak to byl Roy Orbison a California Blue. I dál hrajeme na vaše přání, a to až do 19 hodin. A já už tady mám nachystaný další z telefonátů. Tentokrát se nám hlásí posluchačka ze Štětí, paní Lenka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny do studia a děkuju. Všechny posluchače.
0: Ano, tak jaké je vaše hudební přání a komu zahrajeme?
1: Od Jana Nedvěda písničku Kohout.
0: Dobře, mám ji tam.
1: Pro kamarádku Milenku, aby nebyla smutná, že všechno dobře dopadne.
0: Určitě také.
1: A že jsme na světě jenom jednou, no.
0: Ano. Tak písnička ode mě i pro vás, abyste měla krásný večer. Já vím, že to je vaše oblíbená. Myslím, že už jste tady u mě jednou objednávala.
1: Ano.
0: Si zhruba pamatuju.
1: Máte tak, dobrou paměť.
0: Tak ji pojďme pustit znovu. Já jsem pro. Tady je Jan Nedvěd, Kohout, a ať se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Byli tedy Jan Nedvěd a písnička Kohout, další napřání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Před chvíličkou jsme tady měli ze Štětína na telefonu posluchačku Lenku. I ten další telefonát nás zavede do Štětí, tentokrát je odtud po delší době. Volá posluchač Petr. Petře, zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro.
0: Tak další písnička, trochu to tady zase rozpohybujeme, probudíme. Tak jakou skupinu? Ano, pianovku jsme tam spolu nachystali. A komu ji pošleme, komu ji věnujeme?
1: A věnujeme mojí manželce Blance, která má 28.5. narozeniny. Nebudu říkat věk, to ano, se neříká
0: u dámy se to neříká, ano, to je pravda.
1: Ano.
0: A popřejeme?
1: A jsem rád, že jsem to takhle stihnul dopředu.
0: Jo, a popřejeme takhle dopředu už něco pěkného spolu?
1: Já už jsem jí teď dělal, jak to my jsme vedle sebe, takže
0: jo,
1: já
0: jo, tak já se přidám tedy takhle přes vysílání,
1: děkujeme,
0: že přeji všechno nejlepší a hodně zdraví hlavně. Tak.
1: Děkujeme moc.
0: A teď už ta její oblíbená skupina Tři sestry, ať se hezky poslouchá, ať to pěkně oslavíte příští týden ještě jednou, tedy až to bude aktuální a zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Děkujem. Na piano.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Písnička, která nestárne, tak to byl Petr Spálený a Dáma při těle a také jsou tady stále na Českém rozhlasu Sever písničky na přání a já už tady mám na telefonu nachystanou posluchačku, po delší době ve vysílání vítám Ksenii z Lomu u Mostu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak my jsme tam
1: nachystali
0: Nazaret a Dream On,
1: protože
0: potom jsme si povídali o všem možném, tak raději to řeknu dopředu, aby nedopadla název nějaké jiné skupiny a jiné písničky. Komu zahrajeme tu písničku?
1: No, zahrajeme to manželovi, protože tady sprahuje střechu, a jinak vám do rádia a všem, kdo mě zná, jestli to poslouchají, tak...
0: Dobře, tak zdravíme na střechu i, že to bude pěkné, že nebude zatékat, kdyby náhodou.
1: Tak.
0: Tak krásný večer a naslyšenou. Zase někdy.
1: Naschledanou.

0: Tolik tedy skupina Nazareth a písnička Dream On, ale na přání hrajeme dál a teď si také zahrajeme jednu dechovku, ano, i ta se tady samozřejmě dá zahrát v těchto písničkách na přání. Ve vysílání vítám a paní Evu z Nového Boru, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak, já už jsem naznačil, jaký hudební žánr teď tady zazní. Tak,
1: ano.
0: Co jste vybrala za písničku, od jaké kapely a komu?
1: No, vybrala jsem si od Malýho Černovasí od Budvarky.
0: Dobře, mám to nachystané tedy správně. A komu zahrajeme?
1: A je to pro všechny lidi, kteří mají rádi prostě dechovky.
0: Dobře, tak si to tam pořádně zasilte, já to pouštím.
1: A pro vás,
0: zase,
1: Míro.
0: Děkuju. A zase někdy zkuste zavolat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik tedy kapela Budvarka. Malý hoší černovlasí, my záhy zase změníme hudební žánr. A také tady mám teď na telefonu někoho dalšího, nachystaného. Konkrétně je to Milan z Horní Poustevny. Je to tak? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, mám lustru, já jsem posluchačem Rádia Sever, tady opět Milan Pavel z Horní Poustevny.
0: Tak je to pravda. My jsme tam spolu nachystali skupinu Pink Floyd a jejich velký hit Another Brick in the Wall. Tak koho potěšíme, komu zahrajeme tu písničku?
1: Pro Milanka Urbana, pro Kálu Novotního, pro Kubliča, pro Pospíš.
0: Tak Milan nám trošku vypadává. Milane, když tak někam rychle k oknu, jestli to půjde.
1: Jo, určitě.
0: Tak a komu dalšímu tedy? Potom už jsme neslyšeli nic.
1: Z 18. bože zavodní sestřičky pro Lenku Benešovou, pro Hanku Benešovou, pro moji sestru Vítku Rodbovou a pro paní Janučku Rodbovou, se postouchá.
0: Dobře, a také pro Milana, aby měl lepší telefon, nebo spíš signál na tom telefonu. Telefon je asi dobrý. Tak, Pink Floyd jsou tady a zase někdy u nás. Budu se těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tolik na přání skupina Pink Floyd a Another Brick in the Wall. Pomalu je tady závěr písniček na přání, ale já tady mám před sebou ještě alespoň jednu krátkou SMSku. Prosím pro moji babičku písničku od Karla Gotta Tam, kam chodí vítr spát, od vnučky Katky. Tak to musíme zahrát.

0: Písnička od Karla Gotta dohrála a písničky na přání končí, ale další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se těším opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovští policisté obvinili dva muže v souvislosti s prodejem falešných vstupenek na fotbal. Geoditi v Brništi na Českolipsku zaměřují budoucí kanalizaci. Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. Zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne a večer místy déšť nebo přehánky a teploty mezi 18 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Chomutovští kriminalisté stíhají dva muže, kteří prodávali falešné vstupenky na fotbalová utkání. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské nabízeli přes internet padělané lístky na lednový zápas Ligy mistrů mezi Pražskou Slavií a Barcelonou. Podvedli přes 70 lidí a způsobili škodu přesahující 1 000 000 korun. Jeden z obviněných je od února ve vazbě.
2: Podle Glogovské prodával mladší z mužů falešné vstupenky za několik tisíc korun za kus. Nejvyšší zaplacená částka přesáhla 56 tisíc korun. Někteří fanoušci zjistili, že mají falešné vstupenky, až když dorazili na zápas do pražského Edenu. Staršímu z obviněných hrozí až 8 let vězení, mladšímu pak až 5 let. Z Chomutovska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Obec Brniště na Českolipsku připravuje stavbu kanalizace. Obyvatelé obce i místních částí Velký Grunov a Luhov od června postupně navštíví zástupci projektanta, kteří zakreslují polohy domovních přípojek. Na projekt za 250 000 000 korun Brniště žádá o dotaci Ministerstvo životního prostředí. Bude to největší investice v novodobé historii obce, říká nezávislý starosta Michal Vinč.
3: Do září letošního roku by se měli mít projektovou dokumentaci, do konce roku počítám, že by se mohli mít vydaný stavební povolení a v příštím roce by jsme chtěli zahájit výstavbu.
0: Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. 1 litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 4,40 korun a 1,70 haléřů. To je o 28 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 2,40 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

0: temperaturách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte po většinu dne velkou oblačnost, během odpoledne a večera místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 22, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostě v Rudolické ulici u Teska najelo osobní auto do tramvajového kolejiště a v Ústí nad Labem počítejte s dopravním omezením v ulici Velká Hradební kvůli umístění stavebního jeřábu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: To, že existuje alkoholismus, všichni víme, ale paní magistra dnes přišla do Hezky česky se slovem tabakismus a snaží se mě přesvědčit, že je to poměrně rozšířené slovo. No tak v jakém prostředí, to nám povězte.
2: Zejména, řekněme, v odborném prostředí, psychologické texty a podobně, ale čím dál častěji vlastně v rámci boje proti kouření, dříve proti nadměrnému kouření, dnes už proti kouření vůbec, se pořádají různé kampaně, které jsou určené pro veřejnost, pro žáky základních škol a podobně. A tam se tenhle výraz začal objevovat velice často. On už trochu působí jako diagnóza, že když tam máme tu příponu ismus.
1: On taky je výraz nikotinismus, dokonce označení nadměrného přijímání nikotinu obsaženého v tabáku. Mimochodem, když už jsme u toho slova tabák, tak kde se vzalo? Člověku přijde, když se nad tím hlouběji nezamyslí, jako hezké české slovo.
2: Relativně domácky asi zní. A zajímavé je, že do české slovní zásoby bylo přejato až v 17. století, kdy žoldnéři za 30leté války sem vůbec ten tabák přinesli a získal si velikou oblibu samozřejmě společně i s tím označením. Ti žoldnéři ze západní Evropy dostali tabák z Ameriky, jak asi tušíme, a jazykově, tedy etymologicky, to slovo z francouzštiny přešlo do češtiny, do té francouzštiny se dostalo
1: ze španělštiny jistě.
2: Ano, a Španělé ho přivezli z té Ameriky ze slovní zásoby Karibů, karibských indiánů.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marco Polovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Koncerty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge susan amensa lačera te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellerovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: a stále posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentrační a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Silvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Makejnovi, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to, ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále.
5: Já jsem tady měl dědečka, František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil. Jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Jseš na místě, kde trpěli Romové. Jseš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spí lidi, ty fotky, to je strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří jo, někteří ne. Záleží, pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palike Rautumenge, Lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
4: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
0: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
5: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.

0: pruhu jedou pomalu, kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlolovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno, já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyk, písemky, úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak... že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ty studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, která se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prostě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladého pokorného kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokorný, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ty ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl v těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a i to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici, a byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté, táta jako ne, že by mě přímo zrazoval, on ani neví, jak moc to je nejistý, oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšný lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili, to podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více, než
1: no
0: teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska?
1: A
0: je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já.
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve dvě ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o půl druhý po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte, vy jste ano, vyhrál tím. Roztančené divadlo, abychom
1: ano,
0: doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď na nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No,
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: To zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím. Takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude. A to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak zase tolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přivedl na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: rozsekne.
1: Pohádka, ještě to večerní pohádka. Akorát Prince to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Mockrát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli bychom příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně, na začátku dálnice.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatland Scruggs, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Vejnonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning, a pak podobně prastaré Crying Time, Bucka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Love Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

ptaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýho Ladívka s Vlasem Medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christopherson, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Johnny Cash Rosanne, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemara Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžily na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willy Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willy střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Verich jednou

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, co se napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly podo mě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady nechá. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Ťuknu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaší rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomíná.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc.
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale hned... Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě,
2: na svatbě,
6: ano,
2: tam.
6: Ano.

0: Legrace to bylo náma, naše, ano.
1: Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
2: Sona.
1: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhád, no? Takovej byl čaroděj Voska.
2: Krásná vzpomínka. Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
3: Ale můžu k tomu něco?
2: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
3: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotní. Každá s jiným.
2: No,
3: to zase.
2: Cože, v obě s Karlem? Ne, to zase.
3: Ne, on měl už dost tou dobou. No, viď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy. A teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A Ivuška říká, já jich chci hodně a pán, no jasně, dej mi 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
2: Já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
4: Má první láska

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá. No to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o Fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bombonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
9: Kulí vám, madam.
10: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik se jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte Kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
10: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
10: Já.
7: Plukovník Pickering.
11: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
11: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
10: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslí?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová.
12: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
11: Dobrý den, slečna Doolittleová.
12: Och, vy zde, plukovníku.
13: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová.
12: Těší mě, madam.
13: Moje dcera Klára.
12: Těší mě.
13: Můj syn Freddy.
12: Těší mě.
10: Určitě jsem už měl to potěšení.
12: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
11: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
12: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
10: Pardon.
13: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
12: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
12: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rok, až se vzpamatovala takovým fofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
12: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
13: Sejmul? Co to znamená?
11: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
13: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
12: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittleová.
6: To už je ale hodin.
12: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
13: Bylo mi potěšením, slečno.
7: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová.
12: Naschledanou, pane plukovníku.
11: Naschledanou, slečno Doolittleová.
10: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano...
12: Pěšky, já... do prčic. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Big Malion G.B. Shaw, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi dal z kabáty hříšnou ves. A Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v dal z kabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím ti předobře, že v dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Piškytle.
4: Co radšej velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle.
5: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
5: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
5: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, piškytle. Přiveďte mi sem.

0: tě, čuchni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co to jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? Ah, to by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. Justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontan krucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě, cucky, kruč, cajda, fix, cajda,
0: vycuc, cucky,
1: duši z morku.
0: No vím, to máš z toho. Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzenej. Marš na pec, já ti spařím trochu lipovýho květu.
1: Herdik, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a sedají v teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Pozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampádí do kácně. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak hřímavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Prej tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertu, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra, ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád, praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nebo marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase Jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jihočeské písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jihočeských písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo prostýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že můj, jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holcmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holcman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holcmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den.
3: Ano.
4: Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Ne,
3: ano. No, tak pa.
4: Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě,
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog?
4: Aha.
3: Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle,
3: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
4: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
3: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto. Ano. No,
3: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledáno.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na nás.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: 20. hodině, krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako... Je to špíca.
0: Tak to prostě... jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi moment, úplně nejstarší téma... generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako... ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta

0: to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím jinak
0: víte, jak to myslím?
1: Nevygeneroval.
0: Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako prostě jako to bylo jako něco jako už výjimečného, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda, jako jo, třeba stejně jako v Americe, byl jsem tam tři roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Jako, ne, to vážně, jako, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako jo, což u nás prostě nebylo a říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no. Jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je rozjetý, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako osusovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě jak když třeba vidím, že třeba čtyři mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají já nevím, co prostě zprávy.
0: Rozumím. Ano, sedí vedle sebe a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle. To se mi líbí, jako. Ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím. Absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinarka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Tady. No, prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano, znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat s děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Uh-huh.
1: Nechtěla, protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
0: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: Já do té třídy si občas zajdu a vidím to, ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, někdy, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když si je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená, no,
1: ano.
0: Tomu rozumím, to ale my jsme rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a takové zkušenosti teda vůbec nemám, no tak vidíte to. V čem
1: já
0: to
1: nevím.
0: Bude? Jiná nátora, jiná třída, jiný přístup,
1: já nevím.
0: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
1: No.
0: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle,
0: to
1: jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Vstřícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u ohničky s buštama. je to taková idylka ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. V těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zatoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to je... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mně to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jak si jiná, ale ta, co jde, já moc se mně nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, když dneska je
0: Zuzanko,
1: to
0: možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři, na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
1: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
0: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
1: dobrou noc,
0: zase
1: dobrou
0: příště.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
0: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme si o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo se s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou. A my tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodli. Momoniera, Bernardín. A kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A měli to prostě do života. Jako já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla teda cizí lidi, auto jiný teda úplně. A... A když ten, no tomu pánovi povídal, pánu, to jsme měli řešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme to, jako, už tady bydlíme rok, ale byl mi nějaký, nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily, anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili. Protože to slyším i z různých stran, tady co bydlím momentálně, jo, že tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď ticha ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A bych mu tam jenom střihla, aby rozhledný se si školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska být paní učitelkou teda.
1: Jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim nechce teda. Jo, to jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří teda říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netajej.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, ještě dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude mnoho jako, jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života. A to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, to jít na pole, no umíte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Já tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo. Ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, když jsme byli študáci, nebo jsme byli na ten učňa. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už tady ty věci, jo, který jdou dál a dál a no, takže ono nemůžete každýho soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě Jarusko, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani. No.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes se ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panelu, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali, nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některý dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chudší lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte. Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda v rodiči.
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodič, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají, ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom, když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a Ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Já, jak jsem poslouchal to o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci. A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě vemnou? Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách, jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na pracák, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si našel sám. Ale rozmýšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude. Cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: My už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s tím si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako
0: vám
1: ne,
0: děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jet na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak teď nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
0: Tak odložíte tak, návštěvu, no vidíte.
1: Že jsem
0: to
1: odložil.
0: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barvoříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: večer přeju všem.
1: Téma znáte, Radko?
0: Krásné téma.
1: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
0: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval se na pionerské tábory jako vedoucí, pracoval se s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co se týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říkala některá, jo, že už vysloužila, že bude navštívit, vás poslouchá celý večer, a že tam probíhaly nějaké lázní raže, tam máme, to je špatně, to neexistuje. Tak to...
1: Ano, to byl extrém.
0: To byl extrém, to neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo, ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mých kamarádů jsou učitelé na základních školách, a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
1: Ano.
0: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat tím žákům.
1: Řekněte mi, Radko, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
0: Prosím?
1: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadli vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
1: Paní
2: já
1: Anička.
2: Vás, paní Jaruško, zdravím.
1: Vítejte.
2: A zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka. A tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu. Hráli by jenom v kostky, věnovali se pítkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří. A já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každém.

0: každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to, je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
1: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, kdybyste mohla být moderátorkou.
0: Ne,
1: hezky
0: ne,
1: se to poslouchalo
0: ale
1: a máte takový
0: opravdu,
1: zdravý.
0: Opravdu, když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
1: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc. Jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:45.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci dospívali MC Erik a Barbara Keď přijde láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já jsou škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni. To jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den, takhle by mě pozdravil. Tak já jsem úplně zůstala z koprině a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup. Mm-hmm. Když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou sdílení.
1: Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré. Tedy. Je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení, s tím WhatsAppem a nebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím, co všechno, ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co, největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna později, když mají stras, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohleto to prostě je k nezaplacení. Tohleto nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ti děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou. Třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné s tím světem.
1: Že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou. Protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom jedna nevěděla, co říct. Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě, protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí, on váš tatínek se zajímá o historii nějak a ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt toho něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už. Umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny. 3 vyučovací hodiny vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale se zvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi. A ona v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o... A mluvil jsem o lidech, kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako Lidice, protože Kladno a Lidice to je sousedství, a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak. No a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furt si to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali. A mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, který jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě Já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak
0: zlý. No to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem.
1: Já jsem měl takový amatérský historik, ale...
0: Trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jo, asi. Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, že jsem od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: U vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když to právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, že se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tom mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až odevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak. Takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce, ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo, a je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak, takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to pro je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhého zase neznajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký a hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že skepticky, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu, opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smykám si, jak se to paní počitelko a samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného. To budou dělat maximum. Ale v tom momentě, jak máš sednout k češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel, ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání, ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože má možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuju i za vaše slova v noční lince.
1: Děkuji a přeji, aby se ten respekt se snažili unučit, ale to jako opravdu je velice těžké. Takže nezávidím.
0: Aneta Langerová, Voda živá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme si povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je volba velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte, učím spousty let, že řekněme desítky let. A tenhle
0: na jaké škole? Má... Na základní nebo na střední?
1: Na střední a vysoké. A prostě vnímám ten posun, o kterém byste mluvila na začátku. Já jsem neslyšel samozřejmě všechno, ale ta vaše základní taková nit toho celého programu se vyne tím, jak vnímáte, nebo jak my vnímáme pedagogové, ten proces vnímání studentů reality kolem sebe. A to já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
0: Ano.
1: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře, číslo jedna, vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají. A jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záběr. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
0: Nevím.
1: No, tak já vám to prozradím, můžu?
0: Tak už musíte.
1: Musím dokonce 14. května, 1316, jo, ale ta konference proběhla loni ve sněmovně a byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu, z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích. A...
0: Jej Danánky. Teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal. Vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení, Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl, dával mi iluzi, že mu stačím, ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně.

poradit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z truců utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal

se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel! A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, nazpět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště
vrstev uragán. Hejno nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako dva nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící 400. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakaly. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní švédští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidi. Už ho dělí len 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a teď zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: se
4: nakonec.
3: Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl takový nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepl vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, že pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů. Jenom 350 metrů na boveček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 400 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, když jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mně nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal, stalo? No, suru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souli jsem ten půl. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě, na tom Medlově, a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa. A ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a
4: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A šli k jezeru a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
4: A nevěle se, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše minisukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

Říká. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.